0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ako mladé děvče, už je to za nami.

0: hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odvez. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku, máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně. Pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docít opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snědl půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhý je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit další hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jeho český a jeho moravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrástu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo.

0: 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju to též všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt,

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuji za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin, říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře? A správná diagnóza se ne a nenajít.
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovský bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mě operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě nachylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na revmatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je revmatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelní kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít. Takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásný děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Rokytnici v Orlických horách znovu otevírají univerzitu třetího věku. V Náchodě odhalí dopoledne pamětní desku Josefu Škvoreckému. Čeští fotbalisté prohráli při premiéře trenér Denny s Chorvatskem 1-2. A neděle bude zpočátku zamračená, později se vyjasní. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách otevírá další semestr univerzity třetího věku. Začne ve středu 30. září a tentokrát se přednášky zaměří na roli šlechty v dějinách českých zemí a východních Čech. Lidé se tak dozví o životě šlechtických rodů, jejich majetku i jejich působení. Univerzita je určená hlavně seniorům. Přijít ale může kdokoliv, říká vedoucí muzea Sýpka Tomáš Zelenka.
2: Rozhodli jsme se zachovat osvědčený model 6 přednášek, kterých se budou moct zúčastnit jak náhodní příchozí, tak registrovaní posluchači. Výhodou registrace je, že registrovaní účastníci automaticky získávají rezervaci míst a navíc pro ty, kteří se zúčastní většiny přednášek, máme připravený i certifikát.
0: V Náchodě vznikl okrašlovací spolek GUT. Jméno získal po mistru etikety Jiřím Stanislavu Gutu Jarkovském, který ve městě strávil posledních 12 let svého života. Prvním počinem nového spolku bude odhalení pamětní desky na rodném domě Josefa Škvoreckého.
3: Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v neděli v 9 hodin dopoledne. Stane se tak na hodinu přesně 102 let od narození jednoho z nejvýznamnějších náchodských rodáků. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Provoz na celý prodloužený víkend na silnicích bude hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jenom ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Sport. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denny. Šanci na první vítězství bude mít v úterý 29. září, kdy od 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii. Počasí. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojedinělé i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude mraku ubývat až do vyjasnění. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách jen 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě podvozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné dobré ráno všem brzkým ranním ptáčatům. Jsou 4 minuty po 5. hodině a my už z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme příjemné vstávání a příjemné probouzení do neděle 27. září. Od mikrofonu zdraví Pavla Kindernajová. Dnes má svátek Jonáš, napoví pohled do kalendáře, jméno hebrejského původu, které v překladu znamená holub nebo holubice, tedy symbol klidu a míru. Takže všem Jonášům určitě přejeme jen to nejlepší. Dnešek je navíc neuvěřitelně bohatý na významné narozeniny i jubilea. Své kulatiny dnes slaví například zpěvačka Monika Absolonová, 66 let vítá muzikant David Koller a 42. narozeniny má kanadská dračice Avril Lavigne. Připomínáme si i Světový den cestovního ruchu, tomu se ještě určitě budeme věnovat. Ale za malou chvíli nabídneme i historické ohlédnutí. Vrátíme se o 85 let zpátky a připomeneme si den, kdy do Prahy dorazil obávaný zástupující říšský protektor Reinhard Heydrich. A jeho temné stíny to pro nás, pro náš národ znamenalo. O tom všem budeme mluvit. Než se pustíme ale do historie, i trocha muziky, ať se hezky vstává.

0: Píseň Asi doznívá v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Možná se vám vybavil i originál Bahany od kapely ABBA. Tato písnička vznikla v roce 1975, ta česká verze tedy, a lidé ji milovali, ale kritici prý nesnášeli, protože zatímco si posluchači píseň okamžitě zamilovali a stala se obrovským hitem, tak hudební kritici ji tehdy označovali za přeslazenou. Ale myslím, že hezky přeslazenou, a mnozí jste si velmi rádi i časně z rána zaspívali. Ale od příjemné, veselé hudby se teď přesuneme i k vážnějšímu tématu. Už jen jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A je to přesně 85 let, kdy k nám přijel Reinhard Heydrich pevnou rukou nastolit pořádek i v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Reportérka Kristýna Vašíčková zapátrala nejen v archivech.
1: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu Pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
1: Přijetí u zástupce ryského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neuráta poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
3: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
4: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
5: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
3: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 18 minut po 5. hodině, venku je zatím tma a teploty jsou poměrně nízké. Pohybují se v Královéhradeckém kraji od 2 do 7 stupňů Celsia. 7 stupňů Celsia nejvíce máme u nás v Hradci Králové. V Jičíně 6, stejně jako v Náchodě, no a Trutnov, Rychnov aktuálně po 5 stupních nad nulou.
1: Počasí.
0: Ale den se nám vyloupne, teploty by měly být opět velmi příjemné, jako tomu bylo včera. Ráno dopoledne čekejte polojasno až oblačno. Zpočátku se mohou místy objevovat i mlhy nebo nízká oblačnost, ale odpoledne už čekáme ubývání oblačnosti až do úplného vyjasnění. Teploměry ukáží v maximech 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se nám budou držet kolem 15. K tomu slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Ve spotřebitelském servisu nás dnes čeká další zajímavý dotaz. To, že výrobek přestane fungovat v záruční době, může mít různé příčiny. A co je povinností prodejce, tak to doplní v našem vysílání Josef Černý.
1: Posluchačka Michaela si koupila navigaci, jenomže výrobce časem provedl aktualizaci a navigace od té doby vynechává. Prodejce tvrdí, že prý je to vlastnost nové aktualizace a nedá se s tím nic dělat, pouze reklamovat přístroj u výrobce. Paní posluchačko, protože je výrobek dosud v záruce, je povinen vám prodejce zajistit po celou dobu jeho bezproblémovou funkčnost. A to bez ohledu na to, že problémy způsobil výrobce. Pokud toto není schopen zajistit, výrobek má baru neodstranitelnou a vy můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou každým dnem. Podle starostky Deštného Simony Vlkové je už stavební povolení potvrzené. Do zimy by se kapacita parkovacích míst v horském sedle měla navýšit z nynějších asi 80 zhruba na 200. V domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem dnes pořádají tradiční bylinkobraní. Jeho součástí je i hudební program a výtěžek akce pomůže lidem s roztroušenou sklerózou, kteří v domově žijí. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dneska zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se v našem kraji zapojuje třeba hospitál Kux. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a začaly masové popravy a transporty. V období takzvané první Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno. Zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne se bude vyjasňovat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách od 13 do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku.

0: Most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už jsou připraveny písničky od Věry Špinarové a taky Ilony Čákové. No a posléze se vydáme i do Trutnova. Hezké nedělní ráno.

Ačkoliv kalendář hlásí 27. zářijový den a podzim se pomalu ujímá vlády, v našem regionu Královéhradeckého kraje kulturní sezóna rozhodně nekončí, právě naopak. S přicházejícím říjnem se můžeme těšit i na velkou filmovou událost. Za pár dnů od čtvrtka 1. do neděle 4. října bude v Trutnově 0. ročník nového filmového festivalu s názvem Debutik, jak informují Trutnovinky. Tento festival navazuje na slavnou Trutnov tradici a zaměří se výhradně na režijní prvotiny a taky druhé celovečerní snímky, tedy na momenty, kdy filmaři nejvíce riskují a přinášejí do kinematografie nejsvěžejší energii. Pozvání neplatí jenom pro milovníky stříbrného plátna, ale i pro ty z vás, kteří se chtějí osobně potkat s legendami českého filmu, protože patronem festivalu bude režisér Jan Hřebejk, který v Trutnově uvede své slavné Šakalí léta. Těšit se pak můžete i na setkání s Ondřejem Vetkým u filmu Dům pro dva nebo na režiséra Karla Smyčka, který při zahájení přebere cenu Ester. Program v kině Vesmír i na dalších místech Trutnova doplní živé debaty, diskuze a také pocty významným osobnostem. Takže pokud budete chtít zažít atmosféru začátků budoucích filmových hvězd a potkat se i s lidmi od fachu, jak se říká tváří v tvář, tak si můžete poznamenat v kalendáři první říjnový víkend v Trutnově. V našem vysílání se tomu určitě ještě budeme věnovat.

0: počasí.
1: Chladné, velmi chladné ráno nebo noc i byla s přízemními mrazíky, možná ojedinělými někde na některých místech, jak předpovídal Tomáš Popelka, ale s ním se určitě budeme spojovat ještě po 8. hodině. Teď k tomu, co je aktuálně venku, no ty teploty nijak vysoké, kolem 5 stupňů Celsia se pohybují, ale den by měl být opět jako korálek, jako ten včerejší. Ráno dopoledne čekáme polujasnou oblačnost, počátku ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, ale té oblačnost by mělo ubývat, měla by se nám hlavně v odpoledních hodinách rozpustit až do úplného vyjasnění. Teploměry v maximech ukáží 19 až 22 stupňů Celsia, na horách od 13 do 17, k tomu slabý proměnlivý vítr, který zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Je neděle, pomalu se nám blíží 6. hodina ranní, pravidelný čas na pravidelnou glosu a tentokrát je autorkou Dagmar Ruščáková. Nazvala své zamyšlení Trable s časem budoucím. Pokud se ale domníváte, že se zaměřila na gramatiku, pak jste daleko od pravdy.
1: Skláním se ke své fence Ari, beru její hlavu do dlaní a naléhavě jí říkám. Čekej, hlídej, já přijdu. Snažím se, aby známá slova doslova zvonila jistotou, že ji neopouštím. Ukázněně si jde lehnout ke psí boudě, abych mohla bezpečně otevřít vrata a vyjet s autem. To znamená, že pochopila, že odjíždím. Ale ví, nebo aspoň tuší, že se i vrátím? Psi totiž nechápou a tedy neřeší budoucnost. Existují v přítomném okamžiku. Pravda, mají k dispozici svoje zkušenosti, tedy minulé prožitky. Ale nikdo z nás neví, jestli dokážou extrapolovat. Když čeká, znamená pro ní něco fakt, že jsem se vždycky vrátila? Nebo je to pro ní navěky, než přijdu, ať je to za 2 hodiny nebo za 5 dní, kdy se o ní stará někdo jiný? Lidem mám možnost svoji nepřítomnost nejen předem ohlásit, ale mohu jim o sobě dávat vědět i během ní, pokud o to stojíme. U zvířat to nefunguje. Ari by mě i mohla v telefonu aktuálně slyšet, ale informace v budoucím čase k ní prostě nedojde. Lidé se budoucno učí vnímat už od dětství a uvažování ve 3 časech, minulosti, přítomnosti a budoucnosti, je nám jako druhu vlastní. Tak mě napadá, když máme možnost se poučit v minulosti a plánovat věci příští, neměli bychom opakovat své chyby, že? Inu, možná to platí u jednotlivců. U lidstva však nikoliv. V praxi obvykle na budoucnost myslíme víc, než je pro nás zdravé. Pořád něco plánujeme. Někdy se těšíme, častěji se ale obáváme. Už proto, že nás s oblibou straší nekonečné pochybnosti. Z tohoto pohledu vypadá absence vnímání budoucnosti u našich zvířecích přátel tak trochu jako dar. Jak klidný život mají, pokud je jejich přítomný okamžik příjemný nebo aspoň snesitelný. Jenže pokaždé, když od nich odjíždíme, je to jako na pořád. Bylo by tak fajn, kdybych měla možnost své fence zatelefonovat a ujistit ji. Vydrž, za chvilku jsem doma. To víš, na dálnici to zase stálo.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radní Hradce Králové schválili převod Stříbrného rybníku do majetku městských lesů. Den charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celé republice. Hradečtí basketbalisté prohráli derby s Pardubicemi a dnešek bude zpočátku oblačný, později se vyjasní. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Vodní plocha Stříbrného rybníka v Hradci Králové by mohla brzy patřit společnosti městské lesy. Po srpnovém převodu areálu kempu radní doporučili zastupitelům schválit i převod samotné vodní nádrže. Městská společnost do rozvoje kempu, jeho modernizace, rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb i ubytovacích kapacit investovala v minulosti desítky milionů korun, připomíná mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: Městské lesy Hradec Králové zajišťují provoz kempu na základě nájemní smlouvy od roku 2019. Po celou dobu areál Stříbrného rybníku slouží široké veřejnosti, přičemž koupání ve vodní nádrži, jež je součástí kempu, je bezplatné. Předpokládaná hodnota vodní plochy je téměř 64 milionů korun.
0: Cyklisté v Albrechticích nad Orlicí na Rychnovsku můžou využít novou nabíjecí stanici na fotbalovém hřišti. Kromě nabíjení elektrokol nabízí také kompresor, základní sadu nářadí a nabíječku na telefon. Obec za její pořízení zaplatila zhruba 80 tisíc korun. Stanice má podle vedení Albrechtic usnadnit cyklistům zastávku v obci a zároveň podpořit cykloturistiku. Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky. Kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí charity Jan Oulík.
3: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
0: Den charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Sport. Basketbalisté Hradce Králové podlehli Pardubicím ve třetím kole NBL 78-88. Hradecký křídelník Cortesau Eduardo litoval toho, že domácí tým nedokázal delší dobu držet proti rivalovi vedení, které si v průběhu utkání vypracoval.
4: Rozhodně to od trenéra zase uslyšíme, alespoň, že víme, na čem máme pracovat. Nejenom s tou energií, ale i vlastně mentálně zůstat zapojený v tom zápasu a hlavně na delší dobu.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude mraku ubývat až do vyjasnění. Teploměr ukáže od 19 do 22 stupňů, na horách 13 až 17. Slabý proměnlivý vítr zesílí během dne na mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4,5 minuty po 6. hodině, už za chvíli pro vás v našem vysílání budeme mít i řidičskou abecedu, protože pokud nás pravidelně posloucháte, víte, že až do konce září, tedy ještě 3 dny, vám budeme v tomto čase každý den nabízet tipy, jak se chovat na silnici v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a nebudou chybět ani hradecké minuty, tak jak jste zvyklí. Městské lázně v krajském městě byly slavnostně otevřeny 9. dubna 1933. Jaké různé lázeňské služby poskytovaly a kolik měl v té době Hradec plováren jen na řece Orlici, tak to uslyšíte právě ve zmíněných hradeckých minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už za chvíli. Hezké nedělní ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra už si povíme i o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: 17 minut po 6. hodině a máme tady aktualizovanou předpověď počasí od meteorologa Jaroslava Tučka.
1: Počasí.
0: Ale z toho, co píše, se nic nezměnilo, jen klesly trošku ty maximální hodnoty teplotní na horách, ale jedním slovem řečeno teplo. Teplo na neděli je hlášeno. Polujasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnosti ubývat. Maxima v nižších polohách se nám budou dostávat k 19 až 22 stupňům a na horách mezi 12 a 15. Vítr po ránu slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní, pršet by tedy nemělo. Rozptylové podmínky ráno nepříznivé, během dne už by měly být dobré a biozátěž mírná. Zůstává na jedničce.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
2: Rád bych si koupil cukru.

0: Tak to byl Pokáč, Veselá hříčka, Solitér. No musím říct, že Pokáčovy písničky u vás v Proudu na přání hrají často. Hodně z vás volává do studia s přáním, zahrajte něco veselého právě od Pokáče. I když je pravda, že zrovna včera byla ta písničková volání i zprávy trošku zádumčivější, měli jste náladu naladěnou spíše na klidnější notu, což ovšem k podzimu nakonec také patří. Ale třeba dnes to bude úplně jinak. Uvidíme, uslyšíme po 12. i po 17. hodině. Teď už ale pokračuje i náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete samozřejmě na našem webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a právě ona nám dnes řekne víc o městských lázních v Hradci Králové, které byly slavnostně otevřeny v dubnu roku 1933.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Ve 30. letech nechala lázeňská komise poradního sboru Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zpracovat statistický přehled všech lázní, koupališť a plováren v Československu. A tato zařízení byla rozdělena do několika skupin. Zatímco skupina léčebné a klimatické lázně zahrnovala tradiční lázeňská místa s přírodními léčivými zdroji a kyselkami, tak v mnoha městech Československé republiky, která statut lázeňského místa neměla, byly zřizovány tzv. Městské lázně. Městské lázně tak představovaly dostupnější a finančně méně náročnou alternativu k pobytu v tradičních lázeňských střediscích a umožňovaly širším vrstvám obyvatel pravidelnou hygienickou, léčebnou i rekreační péči. K těmto městům se zařadil i Hradec Králové. Městské lázně v Hradci Králové se tak staly příkladem moderního zařízení, společensky významným prostorem z hlediska zdraví i hygieny, která ve 30. letech zpřístupňovala lázeňské a rekreační služby široké veřejnosti, a to po celý rok. Od roku 1933 tak mohli obyvatelé i návštěvníci města využívat vybavení, které bylo do té doby spojováno především s tradičními lázeňskými městy. Koncepci moderního zařízení vystihoval slogan Základem zdraví, světlo, vzduch a voda. A součástí provozu byla léčebná část. Návštěvníci mohli za dostupné ceny využít parní lázně, vybavené suchými i vlhkými komorami, bazény s teplou a studenou vodou, 10 kabin sprchových lázní, masážní sál, odpočívárnu a nabídku doplňovali uhličité kyslíkové koupele nebo vodoléčba. A co možná nevíte, že ve statistice provedené v polovině 30. let se okres Hradec Králové umístil na prvním místě v rámci celé Československé republiky jako okres nabízející nejvíce příležitostí k volnému koupání na přírodních tocích a rybnících. Tuto možnost poskytovalo 27 obcí v okrese. A je nutné dodat, že samotný Hradec Králové měl na Orlici hned 3 plovárny, což bylo v té době opravdu unikátní.
1: Hradecké minuty.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škvoreckého. Připravil ji nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě v 9 hodin dopoledne, přesně 102 roků od jeho narození. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách otevírá další semestr univerzity třetího věku. Začne ve středu 30. září a tentokrát se přednášky zaměří na roli šlechty v dějinách českých zemí a východních Čech. Ambulantní odlehčovací služba Červánky v Mikulovicích u Pardubic stále přijímá nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. 13-leté děti by mohly být v budoucnu trestně odpovědné za závažné činy, jako je třeba vražda. Návrh změny chce v prvním půlroce příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Tvrdí, že data ukazují zvyšující se brutalitu a kriminalitu u dětí. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý znovu v Edenu proti Anglii. A my čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ano, šťastnou cestu přejeme vám všem, ať už při neděli směřujete kamkoliv. Zpívat vám k tomu bude Michal David, následně i Ivone Přenosilová a pak už vás budeme zvát i k záletům. Hezké nedělní ráno.

0: 7:30, venku se nám začíná rozednívat, no možná někteří ještě pospávají, určitě je neděle, proč ne, no ale kdo toho chce hodně stihnout, tak už je určitě vzhůru a moc dobře ví, že po 9:00 nabídneme i nové zálety s Alenou Zárybnickou, která si každou neděli zve do vysílání zajímavé hosty. Minulou neděli jsme zavítali za kinologem horské služby Pavlem Smejkalem, tak tady je část rozhovoru.
1: Co pes učí svého pána?
2: Tak zase se vrátím ke své fence Báře. Ta mě naučila, že není potřeba úplně spěchat, že je potřeba některé věci dělat s rozvahou a často je to ve výsledku rychlejší a efektivnější.
1: Bára byla fena. Hraje to roli vlastně při výcviku, že se jedná o pejska nebo že se jedná o fenku?
2: Určitě fena je zpravidla klidnější i vyrovnanější, ale není to úplně vždycky pravidlem. Klas byl klasický německý ovčák, výrazně rychlejší než Bára, ale já jsem svého času měl ty psy oba dva současně, Bára dosluhovala, Klas byl ve výcviku, ale v době, kdy už měli zkoušky i oba dva, Bára byla přestože starší, pomalejší, tak byla schopná najít výrazně rychleji.
1: Poslední otázku, jako vždycky v záletech klade Pavle umělá inteligence. A když jsem se zeptala umělé inteligence, na co já bych se v záletovém rozhovoru s tebou měla zeptat, přišly dvě otázky. Zdali mají psi smysl pro humor a jestli se dokážou urazit. Takže mají smysl pro humor?
2: Asi jo, při hře bych řekl, že ano, občas si z nás dělají srandu jako z psovodů a urazit se dokážou určitě, zvlášť když jim něco zakazujeme a oni to dělat chtějí a některá plemena nebo i fenky to tak někdy mají, potřebují takový ten měkčí přístup a ve chvíli, kdy to psovod přežene, tak ten pes se svým způsobem urazí a pak někdy i třeba dva dny nechce k tomu psovodovi moc chodit a ofrňuje se, nechce poslouchat, nechce pracovat, takže určitě může být uražen.
0: No a uraženého psa to asi nikdo z nás nechce, lepší je ten smysl pro humor zmiňovaný. Bylo to velmi milé povídání, mnozí jste na to samozřejmě ve vysílání taky reagovali. Ale dnes už další zajímavý rozhovor. Dnes nás čeká setkání Aleny Zárybnické s biatlonistkou Lucí Charvátovou po 9:00.

0: Neděle 27. září, 270. dnem roku 2026. Do konce roku nám zbývá 95 dní, už jen 3 měsíce kousek. No, v pražském Klementinu byla pro tento den naměřena nejvyšší teplota v letech 1866 a 1947, kdy teploty vystoupaly až k 26 stupňům Celsia k letním hodnotám. Toho se dočkáme v průběhu příštího týdne možná ještě. A nejnižší minimální hodnota padla roku 1877, kdy bylo téměř jeden stupeň pod nulou, takže mrzlo před mnoha lety. Dnes budeme směřovat spíše k těm maximálním hodnotám, i když na rekordy to nedá. Počasí. Ale je před námi velmi příjemný den. Mělo by být polojasno až oblačno a teplo. Během odpoledne by té oblačnosti mělo ubývat a maximální teploty se nám dostanou k 19 až 22 stupňům. A na horách teploty do 15. Vítr nám to ochlazovat nebude, ten by měl foukat pouze slabý proměnlivý, i když během dne možná trošku zesílí na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky budeme mít během dne dobré a biozátěž na jedničce.
1: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Basketbal teď je v našem hledáčku. Basketbalisté Hradce Králové prohráli ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže s Pardubicemi 78-88. S finalistou posledního ročníku drželi krok až do závěrečných minut a o výsledku utkání tak rozhodla až úplná koncovka. I proto byl z porážky hradecký křídelník Cortesau Eduardo zklamaný.
2: Věřili jsme tomu, že je můžeme porazit. Myslím si, že jsme dokázali dost dlouho zůstat i v tom zápasu. Vlastně, jak jsme měli málo energie, že jsme to nemohli vyhrát.
3: Mluvíte o energii, ale může to být i tím, že Pardubice mají větší rotaci, mají silnější lavičku.
2: Ty minuty na nás samozřejmě jsou trochu těžší. Oni si to tam můžou točit trochu víc. Možná, že to bude hrát menší roli, ale nemyslím, že to bude až tak velká role.
3: Každopádně máte vynikající nástupy do zápasu. Vždycky vletíte na soupeře, vypracujete si náskok. Možná škoda, že ho neudržíte delší dobu potom.
2: Ano. Je to tak, prostě na tom musíme pracovat, nejenom s tou energií, ale i vlastně mentálně zůstat zapojený v tom zápasu a hlavně na delší dobu.
3: V těch momentech, kdy Pardubice větším rozdílem prohrávali, vysunuli pressing a bylo tam několik za sebou asi zbytečných ztrát míčů.
2: S tím souhlasím, rozhodně to od trenéra zase uslyšíme, ale aspoň, že jako když to viděli fanoušky, tak se to muselo jako dát vidět hodně a aspoň, že víme, na čem máme pracovat.
3: Pro vás po přestupu do Hradce to byl první domácí zápas a hnedka derby s Pardubicemi. Bylo to pro vás něčem jiné?
2: Jo, 100%. Tak já jsem vlastně jako profi hráč vždycky hrál jenom za USK, takže to pro mě bylo úplně jiné. Jiný prostředek, jiný fanoušky. Musím říct, že jsem si toho hodně užil a že jsem hodně vděčný za to, že můžu být a hrát tady.
3: Ten tým je docela specifický. Je tady hodně nových hráčů, Češi, zbytek světa je tak 50-50. Jaké to je? I mimo palubovku, jaká jste parta?
2: Myslím si, že jsme jako docela dobrá parta. Chápu, že polovina týmu je samozřejmě z Ameriky, ale tím, že všichni máme jako přibližně jak jsme všichni mladí kluci, rozumíme se jako tým, vycházíme docela dobře.
3: Jak jste spokojen v Hradci Králové?
2: Hodně spokojený, je to pro mě nová šance, nová příležitost se ukázat v téhle lize. Mám skvělýho trenéra, který mi věří, který mě podporuje v tom, co dělám a fakt nemám na co se stěžovat. Jsem hodně vděčný za to, že můžu být tady.
3: Říká křídelník Hradce Králové Cortesau Eduardo po porážce v derby s Pardubicemi 78-88. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Po zítřejším státním svátku zůstanou velké obchody zavřené. Lékaři nemocnic z Královéhradeckého kraje trénovali operační postupy ve speciálním kamionu. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Je před námi polojasná neděle s teplotami 19 až 22 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Zítra si nenakoupíme ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě. Lékaři nemocnic v Náchodě a Hradci Králové měli v tomto týdnu možnost operovat v takzvaném výukovém kamionu. Jde o speciálně upravený automobil, který kromě Česka využívají lékaři i v okolních zemích. Na částech lidských těl se v něm učí nejmodernější techniky. V Hradci Králové využili přítomnost výukového kamionu lékaři ortopedické kliniky fakultní nemocnice, říká mluvčí Nikola Bánská.
4: Slouží především ke školení zdravotnického i nezdravotnického personálu. Trénink na kadaverozních preparátech byl zaměřen na artroskopii kolenního a ramenního kloubu a dalších operačních technik, se kterými se během své praxe běžně nepotkají.
2: V safari parku Dvůr Králové nad Labem se v minulých dnech narodila mláďata kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy a vzácné zebry bezhřívé. Dvorský chov žiraf Rothschildových patří k nejvýznamnějším na světě. Základ chovu žiraf i zeber ve Dvoře Králové dali výpravy někdejšího ředitele zoo Josefa Wagnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 72 přivezl přes 100 žiraf a víc než 2000 dalších zvířat.
3: Sport.
2: České tenistky mohou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin našeho času utkají s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se s samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
5: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
3: Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Právě v 7 hodin za námi. Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dál přejeme vám všem, kteří jste s námi. Za chvíli už vás vezmeme i do Krkonoš. Na Krkonoše obvykle pohlížíme jako na příjemné místo pro výlet, sportování nebo odpočinek. Můžeme je ale taky využít jako přírodní laboratoř pro testování klimatických změn. A přesně o to se pokusili na svém setkání odborníci i z Česka a Polska. To nejdůležitější z jejich debaty vám už za chvíli předáme.
0: Pavla Kindernajová.

0: 39. týden roku 2026 teď máme, no a ve Špindlerově mlýně se právě tento týden sešli i vědci a odborníci z České republiky i z Polska, aby zhodnotili klimatické změny, které působí na přírodu Krkonoš. Společně také hledali řešení, jak na změny reagovat a jak připravit vhodnou péči o národní park. Detaily pro nás má redaktorka Eliška Pilařová.
1: David Krause.
2: Já jsem vedoucím oddělení monitoringu a podkladů k péči správy Krkonošského národního parku.
1: A vy jste byl garantem toho setkání česko-polského, ostatně to jsou setkání tradiční a pravidelná, ale tentokrát to téma bylo na nejvýš aktuální.
2: Krkonoše jsou skutečně laboratoří změny klimatu a to právě z toho důvodu, že se projevuje nejvýrazněji v těch chladnějších světových regionech. Jako příklad bychom mohli jmenovat Arktidu, té jsme se na našem setkání také okrajové dotkli, ale patří sem právě i Krkonoše.
1: Ostrov Arktidy, jak se říká.
2: A velkou výhodou je, že v Krkonoších vědecký výzkum probíhá už více jak 100 let.
1: Na tomto setkání jste konzultovali nejnovější výsledky monitoringu, k dispozici máte drony, automatické analýzy dat, kombinace satelitních dat s měřením přímo v terénu. Co se ukázalo za pomoci těch nejnovějších metod?
2: Máme jasné informace o tom, že se klima otepluje. Nedochází k celkovému úbytku srážek, ale máme méně sněhu, sněhová pokrývka trvá kratší čas během roku a nejen vegetace, ale i živočichové na to reagují. Takovým celosvětovým fenoménem těch chladnějších oblastí, a platí to i pro naše Krkonoše, je takzvaná šrubifikace, zarůstání toho prostoru keříčkovitou vegetací, které se lépe daří během té klimatické změny. V Krkonoších bychom si to mohli ukázat například borůvky. Borůvka zarůstá hodnotné alpinské trávníky, de facto jim zabírá místo k životu. Celé to setkání bylo koncipováno jako kick-off meeting velkého česko-polského přeshraničního projektu, abychom si stanovili na základě těch odborných podkladů společnou strategii. A naším cílem je minimálně zachovat ty nejvzácnější druhy. To je možné cestou různých managementových opatření, jako je prostorově omezená seč, zlepšování vodního režimu rašelinišť, náprava určitých starých chyb, které se tam staly, jako bylo například odvodnění rašelinišť a tak dále. Máme z toho sborník abstraktů, měli jsme tam 167 účastníků a více jak 60 odborných příspěvků a výstupy z tohoto setkání budou fungovat jako podklad pro tvoření strategie KRNAP a KPN.
1: Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme

0: Doznívá velký hit konce 90. let Take Me Where the Sun is Shining od jihoafrického Dua Kolesky. Ta skladba v sobě nese lehkou melancholii, ale především silnou touhu po slunci, taky po klidu a dobré náladě. Po místě, kde se člověk může zhluboka nadechnout a kde je jednoduše dobře. Tak my se teď podíváme, jestli nás to písňové přání Vezmi mě tam, kde svítí slunce doprovodí i do reality dnešního dne.
1: Počasí.
0: A myslím, že s klidným svědomím můžeme říct, že ano, že doprovodí. Je před námi příjemný teplý den. Mělo by být na východě Čech v našem Královéhradeckém kraji polojasno až oblačno. Během dne bude oblačnosti ubývat ještě navíc. Maxima se nám dostanou na příjemných 19 až 22 stupňů. Na horách se teploty budou držet kolem 13-14 stupňů. Vítr k tomu pouze slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky budou během dne také dobré a biozátěž ta zůstává mírná na jedničce, takže skutečně je před námi příjemný nedělní den a jestli ho chcete zahájit i vítězoslavně, tak můžete zkusit už za malou chvíli i naši ranní bleskovku.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Bleskovka.
1: Ano, je tady naše ranní soutěž a zahrajeme si o knihu Nedělní káva nebo pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka, tak to pojďte zkusit. Na 4. zářijovou neděli připadá Mezinárodní den řek, který nám připomíná, že vodní toky jsou životní tepnou naší krajiny, které do měst i přírody přinášejí života neopakovatelnou pohodu. Všichni víme, že u nás v kraji Královéhradecké máme Labe, Orlici, Úpu, Metuji, na kterých leží hlavně ta velká města regionu, takže ptát se vás, na které řece nebo řekách leží Hradec, Nové Město nad Metují nebo Trutnov. To by bylo příliš jednoduché, říkám si, že to by vás možná ani nebavilo, protože tady máme i takové hezké méně nápadné řeky, říčky, potůčky, opravdu velmi příjemné a jedna z nich protéká i malebným městečkem Lázně Bělohrad, známým svými slatinými lázněmi. Protíná romantickou krajinu českého baroka a později se vlévá do Cidliny. No a já se vás tak dneska ptám, jak se tato menší řeka, která protéká lázněmi Bělohrad, jmenuje?
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: No zdá se, že to víte, protože nám tady blikají všechny telefonní linky, tak zkusíme, jestli to bude možné i bez nápovědy. Kdo je s námi? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to Jamorka.
1: Ještě jednou, ten signál je trošičku horší. Jméno?
2: Jamorka.
1: Jo, vy říkáte rovnou tu řeku, no tak jasně. Jsem tady měla ještě Trotinu, Bystřici, což jsou také krásné říčky, ale je to ta Javorka. Kdo se k nám dovolal?
2: Marcela.
1: Marcela, paní Marcelo, něco nám tam rachtá v tom telefonu, je to takové horší. No je to Javorka, samozřejmě gratulujeme, ta výhra je vaše. Znáte tuto říčku?
2: No jenom lázně, říčku moc ne.
1: Lázně znáte, říčku ne, že tam protéká ten potok, ale
2: to
1: Javorka...
2: To protéká, ale jako, abych vložně věděla, kudy přesně teče, dál to ne.
1: Chápu, ale asi ten rozhovor nebudeme moc protahovat, protože moc vám není rozumět. Javorka je krásný, zhruba 30 kilometrů dlouhý tok, pramení pod majestátní zvyčinou v podhůří Krkonoš, protéká právě tím údolím kolem zříceniny hradu Pecka přes Lázně Bělohrad a taky Usmidar se pak vlévá do té Cidliny. Takže dříve jí sílu využívala řada vodních mlýnů a dodnes vytváří nádherná meandrující zákoutí, tak na to konto jsme právě na Javorku vzpomněli. No a vám za tu správnou odpověď samozřejmě po zásluze ta výhra. Ať se vám dál daří, paní Marcelo. Krásný den.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou každým dnem. Podle starostky Deštného Simony Vlkové je už stavební povolení potvrzené. Do zimy by se kapacita parkovacích míst v horském sedle měla navýšit z nynějších asi 80 zhruba na 200. V domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem dnes pořádají tradiční bylinkobraní. Víc se dozvíte ve zprávách 8. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dneska zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se v našem kraji zapojuje třeba hospitál Kux. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a začaly masové popravy a transporty. V období takzvané první Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Úvodní dvouhra začne v 11 hodin našeho času. Čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude mraku ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Jsme rádi, že nový den vítáte s naším vysíláním. Dnes nás čeká i další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám druhý nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty a tentokrát nám ho připraví Naďa Konvalinková. Víc za chvíli.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si ty jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů vaří a taky peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Dnes bude péct velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 ze druhého místa podle poroty, herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Mlčme. No možná taky na chvíli o ně míte, až si tyto chodské koláče upečete. Můžete to vyzkoušet po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ten její recept už samozřejmě najdete i na našem Facebooku nebo Instagramu a později na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde posloucháte, třeba i na Benešovu třídu v Hradci Králové. Benešova třída, to je velké téma, které vnímáme všichni, kdo poslouchal náš předvolební seriál, který vám v Českém rozhlase Hradec Králové nabízíme, tak ten ví, že Benešovku mají mezi svými hlavními prioritami prakticky všechny kandidující strany. Věci se teď po letech slibů studií konečně dávají do pohybu. Město hledá projektanta pro další fázi regenerace, která by měla přinést zásadní novinku, a to nové garáže se zelenými střechami a odpočinkovými zónami. Viditelné změny ale začnou doslova za pár hodin. Zítra v pondělí se rozeběhne i demolice ocelové lávky u polikliniky 3 a v říjnu pak přijde na řadu i rampa u Byly. O tom, jak moc obyvatelům na této lokalitě záleží, svědčí i včerejší sousedský festival přímo na místě, který nabídl divadlo, nový cirkus i společnou hostinu. Absolutním vrcholem pak byla i večerní exhibice Daniela Peka, který po laně přešel vysoko nad celou Benešovou třídou. Sociální sítě už teď plní neuvěřitelná videa té jeho odvahy, tak nezbývá než popřát, aby chystaná rekonstrukce celého bulváru proběhla stejně hladce, slavnostně a bezproblémově jako tato včerejší chůze po laně.
1: Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji dnes budeme mít teplo, na to, že je 27. zářijový den. Obloha polojasná až oblačná, během odpoledne té oblačnosti bude stále ubývat až na to polojasno. Maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách se budou držet do 15, vítr ten bude slabý, proměnlivý a během dne mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky budeme mít dobré a biozátěž na jedničce. Po 8. hodině ještě určitě vše upřesníme i s meteorologem Jaroslavem Tučkem.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradecká radnice dá opět změřit hluk z dálnice D11 na západním okraji města. V Žirči u Dvora Králové nad Labem se dnes koná bylinkobraní. Hradečtí basketbalisté prohráli derby s Pardubicemi a dnešek bude většinou polojasný s teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Hradecká radnice dá v městské části Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Měření se uskuteční na 7 místech a bude nepřetržitě trvat celý týden. Odehrát by se mělo do konce října. Výsledky měření hodlá magistrát využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn, potvrdil to náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. V domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem dnes pořádají tradiční bylinkobraní. Jeho součástí je i hudební program a výtěžek akce pomůže lidem s roztroušenou sklerózou, kteří v domově žijí, připomíná organizátor akce Jan Staněk.
4: Prostředky z benefičního bylinkobraní využijeme jednak na dofinancování stropního transportního systému pro lehčí pohyb lidí s roztroušenou sklerózou v domově svatého Josefa a také na dostavbu bylinkária. To je unikátní místo setkávání zdravých a nemocných.
3: Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabiel. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. 4denní cestu po Francii zakončí ve městě Mety na severovýchodě země. Papežovou návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Dohlíží na to skoro 15 000 policistů a četníků.
0: Sport.
3: Basketbalisté Hradce Králové podlehli Pardubicím ve 3. kole NBL 78-88. Křídelník domácího týmu Cortesau Eduardo nastoupil po přestupu z USK v hradeckém dresu na zdejší palubovce poprvé a východočeské derby tak pro něj bylo něco nového.
5: Tak já jsem vlastně jako profi hráč vždycky hrál jenom za USK, takže to pro mě bylo úplně jiné. Jiný prostředek, jiný fanoušky. Musím říct, že jsem si toho hodně užil a že jsem hodně vděčný za to, že můžu být a hrát tady.
0: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude ale mraku ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici číslo 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné nedělní ráno, 4 minuty po 8 hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové otevíráme už 4. hodinu našeho ranního vysílání a věřím, že se k nám postupně přidávají další a další z vás, kteří si chcete hezky nastartovat dnešní nedělní den. David Koller, Ivana Chýlková nebo Monika Absolonová, to jsou někteří z mnoha oslavenců, které i v kalendáriu připomene Petr Jungmann. Vybavíme vás v této hodině i přesnou předpovědí počasí a za chvíli se podíváme i do lesů na Podorlicku. Právě teď tam můžete nacházet třeba ryzec smrkový nebo lošák jelení. Jak vypadají a co dalšího právě tam roste a na co si dát při tom určování hub pozor, tak to poradíme za chvíli v reportáži.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: se byli podívat někde v lese, no kdo by odolal? Zprávy posledních dnů jsou jednoznačné, rostou. My jsme už byli, právě dneska budeme mít smaženici. Nic speciálního, vy určitě máte miliony dalších receptů na zpracování hub, ale já přiznávám, že i na tu smaženici se těším. A letošní houbařská sezóna je zkrátka podle mykologů i na Podorlicku právě v období maximálního růstu. V lesích rostou nejen hřiby, ale i další druhy méně obvyklých hub. Mykologové proto radí, co v aktuální sezóně sbírat, jak houby správně určovat a jak s nimi dál nakládat.
1: Teď je rozhodně maximální růst.
2: Říká mykolog Petr Pokorný. Houbaři tak mají podle něj právě teď dobrý důvod vyrazit do lesa. Na Podorlicku rostou hřiby, ale také řada dalších druhů. A právě pestrost letošní sezóny mykologové zmiňují jako jednu z jejich zajímavostí.
1: Jsme nadšení nejen z toho, že lidi nosí plné koše, třeba těch hřibovitých hub, ale roste i ohromná druhová pestrost, vidíte.
2: Kromě známých hřibů můžou lidé najít třeba ryzec smrkový. Ten poznají podle oranžového mléka, které po nalomení vytéká z lupenů.
1: Oranžové okrové barvy, lupeny jsou taky oranžové a to oranžové mléko pak zasychá do zelena, takže vidíte takové zelené skvrny, zelené fleky a roste pod smrky, ale i pod jinými stromy.
2: V lesích se objevují i méně obvyklé houby. Jednou z nich je například lošák jelení, který nemá ani rourky jako hřiby, ani lupeny.
1: Že má jemňoučké ostny. Takový jak ježek. To je lošák jelení, jedlá houba.
2: Mykologické kluby v houbařské sezóně provozují i vlastní poradny. V dnešní době dokáží lidem po zaslání fotografie poradit i online. Nestačí přitom ale vyfotit jen klobouk a část třeně. Jak má správná fotografie houby vypadat, popisuje Václav Matějka z mykologického klubu Rychnov nad Kněžnou.
3: My potřebujeme, aby tu plodnici vyjmul ze substrátu opatrně, aby neponičil, nečistil a vyfotil i s pohledem na lupeny, abychom viděli jejich barvu, připojení ke tření.
2: A u některých hub je potřeba vidět i jejich vnitřní část.
3: A u některých hub vyžadujeme dokonce i podélný řez, včetně řezu i v této části báze, že jo, třeně, protože tam mohou být právě ty určující a podstatný rozlišovací znaky.
2: Letošní houbařská sezóna tak na Podorlicku nabízí podle mykologů velkou pestrost druhů. Jak dlouho ale potrvá, teď ještě nedokážou odhadnout. Rozhodovat bude hlavně počasí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Jaroslav Tuček má službu. Pane Tučko, krásné nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: No už se nám to dere, to sluníčko. Bude hodně bojovat, nebo ten den bude stejně příjemný, jako tomu bylo včera?
2: No bude hodně bojovat, nakonec to vybojuje, ale bude to až odpoledne, protože teďko dopoledne a částečně odpoledne budeme mít zvětšenou oblačno, spolu jasno až oblačno. Nicméně to slunce by mezi tím mohlo, nebo skrz ty mraky, trošičku svítit. V průběhu odpoledne pak ta oblačnost bude postupně ubývat, maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 a vítr teď po ránu máme slabý, proměnlivý, v průběhu dne pak bude foukat mírný od jeho východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky máme nepříznivé, ale zase v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bioto je na jedničce, mírná zátěž. Hmm,
1: no ale kdyby to takhle bylo do dubna a pak začalo jaro, tak mě by to nevadilo.
2: No, myslím si, že spoustě lidem by to nevadilo.
1: Já taky si myslím, no ale pár dnů ještě slíbíte, ne, že to takto bude pokračovat.
2: Určitě, určitě a zítřek už zase bude hodně slunečný. V noci už budeme mít jasno, nějaká výjimečná mlha se může utvořit, ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 9 do 6 stupňů Celsia, vítr jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. A přes den slunečno, jasno, hraní mlhy se budou rozpouštět, no a maximální teploty 20 až 23 stupňů Celsia na horách 13 až 16 a vítr mírný od jeho východu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a ty teploty nám vydrží vlastně po celý příští týden kolem 22 stupňů v maximech. No a slunečno bude poměrně celý ten týden jen ve středu, ve čtvrtek, tam přeci jenom oblačnosti bude trošku víc, ale srážky žádné nebudou, takže bude teplo a relativně slunečno.
1: Dobré zprávy pro nás měl Jaroslav Tuček, děkujeme za ně a krásnou neděli. Naschledanou.
2: Mám taky napíšenou.
0: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: na čase být. Aby
1: zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
0: Voilà.
2: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
0: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Náchodě dnes odhalí pamětní desku na počest slavného rodáka Josefa Škvoreckého. Připravil ji nově vzniklý okrašlovací spolek GUT. Pamětní desku Josefa Škvoreckého zástupci spolku odhalí na jeho rodném domě za půl hodiny. Přesně 102 roků od jeho narození. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách otevírá další semestr Univerzity třetího věku. Začne ve středu 30. září a tentokrát se přednášky zaměří na roli šlechty v dějinách českých zemí a východních Čech. Ambulantní odlehčovací služba Červánky v Mikulovicích u Pardubic stále přijímá nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči pro seniory a lidi se sníženou soběstačností. Klienti můžou službu využívat v pracovních dnech od 7 do 17 hodin. 13-leté děti by mohly být v budoucnu trestně odpovědné za závažné činy, jako je třeba vražda. Návrh změny chce v první půlce příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Tvrdí, že data ukazují zvyšující se brutalitu a kriminalitu u dětí. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý, znovu v Edenu proti Anglii. A my čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Šťastnou cestu do nového dne a pamatujte, že při prodlouženém víkendu je na cestách i více policejních hlídek, abyste bezpečně dojeli a zbytečně neplatili pokutu, no hlavně v pořádku se dostali tam, kam potřebujete. My se za chvíli dostaneme i k naší oblíbené rubrice Hezky česky, ve které se tentokrát zaměříme na chyby v médiích.
5: A co má být, tak jsem to já.

0: Možná jste si toho všimli i vy ve svém okolí. Marodu kolem nás v posledních dnech výrazně přibývá, ať už jde o kolegy v práci nebo prázdnější lavice ve školních třídách. Podzimní počasí si začíná vybírat svou daň a snad každý z nás už má v blízkosti někoho skláceného virózou. Na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz si můžete přečíst článek zaměřený na sousední Vysočinu, ale řekla bych, že situace u nás v regionu se jako přes kopírák opakuje. Šíří se hlavně rinoviry, tedy lehčí virózy, a lékaři zachytili už i první případy covidu. Podle praktických lékařů jde ale zatím stále jen o takovou předehru. Nákazy se tradičně nejprve rozhoří v dětských kolektivech a velkých městech a k nám potom naplno dorazí s odstupem 2-3 týdnů a ta hlavní vlna, včetně klasické chřipky, ta nás podle hygieniků čeká až na sklonku roku. Lékaři proto připomínají, že právě teď je ten nejlepší čas zapracovat i na imunitě.
1: Hezky česky.
0: Ano, teď i naše pravidelná rubrika Hezky česky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Maginsová a Zdeněk Novák je připravený se svými otázkami. Takže dnes budeme odhalovat chyby.
2: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
3: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
2: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
3: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
2: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
3: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
2: S nehnutou tváří řekne.
3: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo. Tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: No, jsme zase moudřejší určitě, ale jsem ráda, že Dagmar Maginsová zmiňovala to obrození. To byla doba. Nedávno jsem četla zrovna jedno zamyšlení, protože většina z vás, kteří jste s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové, tak máte mateřštinu velmi oblíbenou a rádi. A v tom komentáři právě zaznělo, co by na to řekli ti naši obrozenci, na ty anglicizmy a na to, jak se vyvíjí náš jazyk. Ale i Dagmar Maginsová často připomíná, že ten vývoj zkrátka je nezastavitelný a my se tomu rádi v tom našem vysílání věnujeme a český jazyk má samozřejmě prioritu. Připomínám taky, že stále samozřejmě platí, že se na nás můžete obracet se svými dotazy. Buď nám napište na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, nebo pokud jste na internetu, jednodušší poslat e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Teď kapela Alphaville.

0: Je 8:45, 1 minuta. Pokud jste v noci nebo brzy ráno pohlédli na oblohu, dost možná vás do očí udeřila i neuvěřitelná měsíční záře. Není to náhoda, právě totiž zažíváme takzvaný úplněk sklizně, neboli sklizňovou lunu. Jedná se o nejbližší úplněk k podzimní rovnodennosti. Zatímco jindy měsíc vychází každý večer zhruba o 50 minut později, kolem rovnodennosti se tento posun zkracuje na pouhých 14 až 15 minut a výsledek, téměř plný měsíc vychází několik večerů po sobě prakticky v momentě, kdy zapadá slunce. Pro naše předky to byl zásadní čas. Večerní krajinu totiž zalilo to jasné světlo, které zemědělcům umožňovalo pokračovat ve sklizni dlouho, dlouho do noci. No a ještě jedna zajímavost pro oko, když ten měsíc vychází nízko nad obzorem, tak prochází jeho světlo silnější vrstvou atmosféry, která odfiltruje modré odstíny. Bylo to krásně vidět večer. Ten sklizňový úplněk získává tím pádem nádhernou teplou oranžovou nebo až jantarovou barvu. Pokud jste ho náhodou večer nestihli v té plné kráse, tak určitě zvedněte zrak k nebi i dnes, protože měsíc bude svítit stále téměř v plné síle.
1: Počasí.
0: A bude vidět, protože ta oblačnost, která je teď nad Královéhradeckým krajem, tak ta by se nám v průběhu dne měla rozpouštět až na polojasno, jak sliboval i Jaroslav Tuček. Říkal, slunce bude bojovat hodně, ale vybojuje to. Maxima velmi příjemná, teplotní 19 až 22 stupňů, na horách teploty do 15. Vítr ráno slabý, proměnlivý, během dne mírný, jihovýchodní. Rozptylové podmínky teď zatím ještě nepříznivé, ale během dne už by měly být dobré a biozátěž nám zůstává mírná, tedy na jedničce.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Dnešní datum 27. září nenabízí jen měsíc sklizně nebo pozvánky na nadcházející akce. Připadá na něj i Světový den cestovního ruchu, který už od roku 1980 připomíná, jak moc nás cestování, objevování nových míst a poznávání jiných kultur obohacuje. Skvělá zpráva tedy je, že tento víkend dnešním dnem zdaleka nekončí. Zítra nás čeká státní svátek, takže před sebou jsou další a další možnosti a šance něco pěkného podniknout. Pokud hledáte inspiraci, kam vyrazit za zážitky v našem regionu i okolí, můžete nahlédnout na náš web hradec.rozhlas.cz, kde najdete celou řadu skvělých tipů na výlety. A pokud s námi zůstanete u rozhlasových přijímačů i nadále, budeme rádi. Hned po zprávách nabídneme i zálety, ve kterých Alena Zárybnická tentokrát přivítá biatlonistku Lucii Charvátovou. Příjemný poslech a neděli podle vašich představ přeje Pavla Kindernajová. Mějte se hezky.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Státní hrady a zámky se dnes otevírají zdarma, nutná je ale online rezervace. Radní Hradce Králové schválili převod stříbrného rybníku do majetku městských lesů. Vodní slalomáři Kneblová a Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. A dnešní obloha bude polojasná, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se v našem kraji zapojí třeba hospitál Kux. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy. Vodní plocha stříbrného rybníka v Hradci Králové by mohla brzy patřit společnosti městské lesy. Po srpnovém převodu areálu kempu radní doporučili zastupitelům schválit i převod samotné vodní nádrže. Městská společnost do rozvoje kempu, jeho modernizace, rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb i ubytovacích kapacit investovala v minulosti desítky milionů korun, připomíná mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: Městské lesy Hradec Králové zajišťují provoz kempu na základě nájemní smlouvy od roku 2019. Po celou dobu areál stříbrného rybníku slouží široké veřejnosti, přičemž koupání ve vodní nádrži, jež je součástí kempu, je bezplatné. Předpokládaná hodnota vodní plochy je téměř 64 milionů korun.
0: Klicperovo divadlo v Hradci Králové spustilo na svém webu novou službu spolujízdy. Reaguje tak na komplikace diváků s večerním návratem domů, který často omezuje jízdní řád posledních autobusů a vlaků. Na webové adrese klicperovodivadlo.cz můžou návštěvníci nabízet volná místa v autě nebo odvoz vyhledávat, a to pro cestu na představení i zpátky. Projekt zatím funguje ve zkušebním režimu. Vedle dopravy má propojovat taky lidi se společným zájmem o divadlo. Sport. Čeští vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy dvěma zlatými medailemi v kajak krosu. Vybojovali je Matyáš Novák a Tereza Kneblová. Ta tak v italské Ivrí podtrhla životní sezónu, ve které se stala i mistryní světa v klasickém slalomu.
3: Je to fakt pohádka brutální a ještě jsem se z ní úplně nespamatovala, ale myslím si, že bude hodně těžký na něco takového navázat. Budu se snažit nic moc neměnit a zůstat v tom nastavení, který mám, protože si myslím, že jsem to teďka našla a doufám, že se mi to povede udržet i do dalších let, takže je to pohádka.
0: Češi získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu celkem 7 medailí. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne budou mraky ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách jenom na 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jsme znovu mimo rozhlasové studio, tentokrát na místě, které nemůžete minout, chcete-li z Vrchlabí zamířit do Špindlerova mlýna. Hned u kruhového objezdu je běžecký areál Vejsplachy. A právě tady jsem se z mnoha důvodů setkala a dala si rande s biatlonistkou, olympijskou reprezentantkou, bronzovou medailistkou z mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě z roku 2020 a také dámou, která se při poslední olympiádě v Cortině stala vlajkonožkou naší výpravy. Lucia Charvátová. Tát se budu na momenty absolutní bolesti i radosti, na moment, kdy sportovec pochopí něco, co ho v kariéře posouvá dál, a zajímá mě, kdy bylo nejtěžší vstát a znovu jet a pálit. A jaký je poměr mezi množstvím slz z radosti a z bolesti. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Lucie Charvátová se narodila v Hradci Králové a do svých 6 let žila ve Špindlerově mlýně. Místo, které jsem si já dovolila vybrat pro naše setkání, mi nabízí překrásný pohled do kraje a taky na Charvátu v kopec. Tak hned prozradíme, proč jsme tady a děkuji moc, že jste přijela moje pozvání na zálety. Dobrý den, Lucie.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Charvátu v kopec.
1: Je to tady už legendární místo. Já sama jsem ve Vejsplachách vyrostla, ale ty Vejsplachy změnily podobu mnohokrát a teď ta současná, která je, tak právě se na ní tyčí Charvátův kopec, což je uměle navezený, vlastně vyvýšený bod v momentu, kdy se tady vybagrovával rybník vedle kačák, tak všechny ten přebytečná zemina se sem dovezla v podstatě přes silnici a tím tady vznikl kopec, na který běžkaři výjíždějí ze 3 stran a myslím si, že dá komu je to v podstatě velmi náročný stoupání z mnoha stran a určitě nese teda jméno ne po mně, ale po mém otci, který tady ve Vejsplachách se stará o provoz a buduje Vejsplachy k tomu, aby vlastně běžkaři mohli lyžovat po celou zimu, ačkoliv ty zimy už v posledních letech nejsou tak ideální, jak bychom si je představovali.
0: Část toho lyžařského areálu je opatřena technickým sněhem, takže pokud nahrají dobré podmínky, alespoň ty teploty jsou takové, že se dá vyrábět technický sníh, část areálu osvětlená. Je to místo, kde já vidím životní tep i po tom, co v zimě zajde slunce. Těší vás to?
1: Já mám ohromnou radost, co vlastně teďka tady dokázal vybudovat. V podstatě už to bude 20 let, kdy od nějakého prvního sněžního děla se tady vybudoval areál, který je konkurenceschopný, z kterého mají potěšení jak místní, tak i lyžaři z větší dálky, protože i díky tomu, že je tady opravdu osvětleno, tak je možnost využívat areál v podstatě od rána až do večera a věřím, že prostě na lyžařské chodky si zde přijdou veškeré věkové kategorie i výkonnostní kategorie. Já sama, když jsem přes zimu doma, mám nějaký volný čas, tak pár tréninků tady vždycky odjedu a těší mě to, když tady vidím mladé naděje, které v podstatě směřují dál a dál a vidím v nich své následníky.
0: Když pročítám vaše webové stránky, tak hned v jednom z prvních odstavců říkáte, že jste rodečkou z Krkonoš, o tom jsme mluvili, ale taky hned v té samé větě říkáte, že váš život je víceméně zbalený v tašce na kolečkách. Tak kdy jste zbalila první tašku a vyrazila na první soustředění?
1: Tak první soustředění v podstatě někde v roce 2005, kdy jsem nastoupila tady na základní školu Náměstí míru do sportovních tříd a vyrazila jsem na své první soustředění s panem Alešem Sukem, který mě přivedl k tomuto sportu. A právě to, jak jsme říkali, že já pocházím ze Špindlerova mlýna, tak dlouho potom jsem si kladla otázku, jestli vlastně jsem si vybrala ten správný sport, jestli by mi přece jen sjezdový lyžování nešlo lépe, protože v tom Špindlu jsem jenom sjezdovala a s těma běžkama jsem se dostala do kontaktu, až když mi bylo 12 let, ale teď zpětně určitě ničeho nelituju. A od té doby jezdím pravidelně na soustředění, zbalená právě v tašce na kolečkách. Teď poslední roky už je to profesionální sport, minimálně 15 let, kdy opravdu většinu těch tréninků odtrénuju někde, dejme tomu v zahraničí, ale ráda se vracím domů, ale co na tom nemám ráda, tak je právě to vybalování té tašky a znovu balení tašky. To je nejhorší činnost, kterou mám s tím sportem spojenou.
0: K tomu vašemu sjezdovému lyžování. Dívala jsem se na fotografie, viděla jsem vaši dětskou lyžařskou, jak stojíte u vleku. A troufám si říct, že to byl stoh anebo nějaký jiný kopec, když budeme listovat stránkami Lucie Charvátové na webu.
1: Nebyla jsem troškař, začala jsem se sjezdové lyžování na stohu, tam jsem se opravdu naučila lyžovat a myslím si, že dodnes na výkonnostní úrovni sjedu ledasi jaký kopec a je to má oblíbená aktivita, takže na jaře, když ještě zbyde sníh a mám nějaký volný čas, tak ráda na sjezdovky nebo na skelpy vyrážím.
0: Ideální. Od roku 2013 jste českou reprezentantkou v biatlonu. Udržet si to nadšení a tu radost ze sportu i po tolika letech. Jedna z nejčastějších otázek, které dostáváte, ale mění se odpověď na ní s postupem času?
1: To je velmi těžká otázka. Já myslím, že nemění. Vlastně já je zázrak asi, že jsem u sportu vůbec zůstala, protože mé předpoklady nikdy nebyly nějaký, že bych byla super talent. Já mám všechno, řekla bych, velmi vydřené tréninky, poctivě odtrénované. Nikdy jsem vyloženě neměla nic zadarmo, ale co mě u sportu vždycky drželo, byla dobrá parta. A tu jsem právě měla od té základní školy, co jsme tady s Alešem Sukem trénovali, tak jsme měli výbornou partu. A potom, i když jsem přecházela k běžeckému lyžování do Jilemnice, tak jsou to přátelé, které mám dodnes a mám je na celý život. Kdykoliv se vidíme, jdeme si spolu zasportovat, ale udržujeme toho zdravýho ducha a hlavně strašně rádi vzpomínáme na ty příhody, které jsme zažili v těch dorosteneckých juniorských letech. Potom už se z toho stalo více zaměstnání, řekla bych, ale samozřejmě takhle se na to dívat nelze. Já, protože ten sport mám v sobě od malička a každý den pro mě pohybovat se je v podstatě svátek, takže já to tak nevidím, že by to byla dřina nebo nějaká práce. Je to v podstatě součást mého života a tak to beru. Samozřejmě jsou dny, kdy se mi na trénink úplně nechce, když je hnusný počasí nebo se cítím unavená, ale já jsem na to tak zvyklá a v podstatě si nedovedu představit život, že bych ten den nešla sportovat nebo hlavně nešla na ten trénink.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Kovou sedíme na zahradních stoličkách, které Lucie pro dnešní rozhlasový rozhovor vytáhla ze svého auta. Máme parádní výhled na Charvátův kopec ve Vrchlabí, který je pojmenovaný podle tatínka, který se tu stará o běžecké stopy a díky kterémuž vlastně funguje celý tenhle ten lyžařský běžecký areál. Jedno jméno, které se už několikrát prolnulo naším rozhovorem, pan učitel Suk. A věřte mi, že jsem ho v záhletovém rozhovoru slyšela od nejednoho lyžařského reprezentanta a olympionika. Tak pojďme teď po společném jmenovateli vašich začátků Aleši Sukovi. V tom nejlepším slova smyslu, pojďme po něm, řekněme o něm něco víc.
1: No, vzpomínám si na moment, kdy jsem odjížděla právě na to soustředění a moje mamka v podstatě byla v slzách, kdy viděla, že na soustředění odjíždí jen samí chlapci a jedem někam, kde není ani umývárka, budeme se mít v potoce a budeme si kácet stromy v lese, aby jsme si zapálili ohníček a opekli buřty. Takže s panem Sukem to ne vždycky bylo úplně jednoduchý, rozhodně jsme si nežili jak bavlnce a myslím si, že nás všechny to velmi zocelilo, že ne vždy šlo jenom o to trénování, ale někdy bych řekla, že šlo až o přežití, ale rozhodně mi to dalo dobrý základ do života, že si jen tak něčeho nezaleknu. Ale pan Suk, tak to je legenda sama o sobě, ten vychoval nejednoho sportovce a já jsem měla vlastně do sportovní třídy, když jsem chodila, tak vlastně jsem mými spolužečkami byly Karolína Erbanová a Eva Samková a to je právě to, co nás velmi spojuje a můžem všechny říct, že díky panu Sukovi jsme vlastně u sportu zůstali i tak dlouho, v podstatě dodnes všechny.
0: Má geniální talent na to, rozpoznat talent, to se mu bez pochyby podařilo v mnoha případech. Vy jste pod jeho vedením vyhrála vlastně i první běžecké mistrovství republiky?
1: Je to tak a shodou okolností to právě bylo tady ve Vejsplachách. No, kdy start byl ještě tady za potokem, jak jsem říkala, Vejsplachy měly mnoha podob, ale pamatuju si na to, jak pan Suk vždycky měl dobrou radu na startu a to hodně to rozdejchej, ať máš první kilák zadarmo, anebo moje oblíbená vzpomínka na něj je, když viděl takovou vyplašenou holku v páté třídě, která stojí na startu svého prvního mistráku, měla jsem startovní číslo 37 a on říká, lichý číslo. Tak ty jsou vždycky dobrý, ty vyhrávají. A od té doby věřím na lichý čísla.
0: Potvrdilo se to i na nějakém z velkých závodů, třeba v tom roce 2020, taky bylo číslo liché?
1: Byla to 83, bylo to číslo liché a tam potom ještě samozřejmě roli v biatlonu hraje to, na kterém střeleckém stavu střílíte a když můžu, tak si taky vybírám liché číslo.
0: Jasně, pokud je tedy na střelnici volno a vy můžete dojet do toho místa, které je volné. Mimochodem máte na to, kromě té lichosti čísla, ještě nějaký jiný recept, kde nakonec zastavíte? Má to nějakou logiku?
1: Ne, vůbec ne, tak samozřejmě, když střílíme bleže, tak se střílí v první polovině střelnice v těch místech, kde většinou je nástřel pro náš tým, pro naši reprezentaci, takže to místo je vlastně určené dopředu a na tu stojku potom je to jedno, je to záleží na tom sportovci, samozřejmě čím blíž dopředu, tak tím větší je prostor pro to vydýchat se přes tou střelbou, ale jsou střelnice nebo místa, kde jsou typizovaný nějaký střelecký polohy právě i třeba kvůli povětrnostním podmínkám, vzhledem řekněme třeba Estersund, Oberhof, ty kraje těch střelnic jsou kryty tím valem, takže řekněme, že jsme tam lehce v závětří a proto kolikrát i ty biatlonisti využívají těch zadních terčů, těch 27, 28 až 30, kde se cítí více bezpečněji a komfortněji.
0: Lucie Charvátová, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Lucí Charvátovou moc ráda dnes mluvím venku v přírodě. Posloucháte Zálety, které pro vás vysíláme v Českém rozhlase. Je to pro mě výjimečné setkání. Ne úplně často se stává, že proti mně sedí sportovec tělem i duší. A já jsem na začátku říkala, že mě nesmírně zajímá to, v jakém procentu, vzájemném procentu jsou slzy radosti a slzy bolesti. Jak to má Lucie Charvátová?
2: Já jsem toho názoru, že do sportu slzy nepatří. Samozřejmě člověk prožívá zklamání, může být naštvaný po tom závodě, ale ve mně opravdu spíš se projeví ty emoce toho naštvání. Neříkám, že bych šla a zlámala rovnou hůlky, jako kteří je vidět, někteří sportovci tak své emoce prožívají, ale já jsem spíš víc v pohodě, snažím se být v pohodě a rozhodně mě to nedohání k slzám. Nemám to úplně ráda, když ty sportovkyně právě brečí, litují se a tak nad tím naří, to já radši to překlopím ten list a jdu dál.
1: Kdyby vznikal dokument Lucie Charvátové, víte, jak by se jmenoval?
2: Teď se mi už nabízí říct skoro já legenda, protože opravdu jsem asi jedna z nejstarších biatlonistek v České republice vůbec a nikdy předtím jsem si to nemyslela, že ve sportu budu tak dlouho. Vždycky ten milník byl takový do 30 a dost, ale musím říct, že jednak to prostředí v biatlonu se docela mění, že těch sportovkyní, že patřím samozřejmě k těm nejstarším, ale nejsem jediná, což mě velmi těší a že takový ty mýty o tom, že ženy ve sportu prostě mají určitou hranici a pak by měly být doma, věnovat se rodinným záležitostem, tak to myslím, že už opravdu je na zvážení každého a že ta volnost pro ty ženy teď je velmi značná a i ta podpora třeba žen, který se chtějí po mateřství vrátit ke sportu, teď je vidět, že opravdu se na tom víc a víc pracuje. Takže musím říct, že někdy si

0: zážitek, který můžete vnitřně označit, že to byl legendární moment vašeho a nebo jiného biatlonisty? Byl by to nějaký konkrétní?
1: Tak začnu klidně sobecky. Samozřejmě, že nejradši vzpomínám na svůj dojezd na mistrovství světa v Anterselvě do cílové rovinky. Ten záběr jsem potom v televizi několikrát viděla a vím, jak to komentátor v daný okamžik prožíval. A to vlastně teď mě přijde na tom strašně krásný, že nikdy jsem tu podporu takhle zvenčí vlastně nevnímala, neviděla, ale když komentátor televizní dokáže takhle rozhecovat v podstatě diváky u televize, tak myslím, že to museli prožívat stejně s ním a stejně tak já to prožívám teď, když to zpětně vidím.
0: Ten čas, kdy doběhnete do cíle a už u vás stojí reportér a chce nějakou tu bezprostřední reakci, protože samozřejmě diváka bezprostřední reakce zajímá, asi je sakra krátký.
1: No, já se snažím vydechat tak, abych vyloženě do toho mikrofonu potom nefuněla, ale samozřejmě v těch emocích člověk do toho cíle dojíždí a ještě vlastně v ten moment ani nemusí tušit, jak nakonec skončí a může to být někdy opravdu těsný. Chce to k tomu mikrofonu přijít s klidnou hlavou a nevyhlit za sebe všechno zlo světa právě na toho komentátora a nedávat, asi nešířit to úplně dál. Já mám jeden takovej triček, který moc neříkám hlavně těm komentátorům. Já většinou se snažím neposlouchat, na co se mě ptají. Já tak si představuju, na co by se mě asi mohli ptát a tak nějak v jedné linii odpovídám o tom, jaký byl závod a co si o tom myslím a většinou to funguje a nepřijde mi, že by to do téhle chvíle nějak poznali.

0: Lucie Charvátová, sedíme na lyžařských tratích, teď tedy aktuálně proměněných ve fotbalové hřiště u Vrchlabí. Areál se jmenuje Vejsplachy. Já schválně jméno Vejsplachy používám v prvním pádě, protože vlastně nevím, jestli se říká ve Vejsplachách, ve Vejsplaších, ale asi spíš Vrchlabáci říkají ve Vejsplachách, že?
1: No, my celkově tady máme rádi naše krkonošské nářečí, takže možná ne všechno říkáme češtinářsky správně, ale já sama používám termín ve Vejsplachách, ale vím, že třeba tadyhle o kus dál je kříž u Výsplach a někdo říká Vejsplaších, takže já budu ráda, když všichni do Vejsplach dorazí a rozhodnou se sami, jak je budou nazývat.
0: Přesně tak, hlavně, že to budeme říkat s úsměvem na tváři. Pojďme teď, Luci, jestli můžu pro mě poodhalit trošičku zákulisí toho, a to je příprava materiálu a vlastně i ten moment střelby jako takové. A já vlastně ani nevím, jaký termín používáte pro to, co tedy vozíte jako biatlonisté na zádech. Jak je to správně?

0: správně.
1: Tak to vysvětluju velmi ráda a docela velmi často já se účastním nějakých příměstských táborů s malými dětmi a tam samozřejmě slyším ta vaše pistole, ale pistole je krátká, ta je u pasu a my používáme termíny flinta, malorážka nebo zbraň, v našem slengu často bouchačka, ale samozřejmě správný název je malorážní zbraň dlouhé ráže.
0: To je skoro jazykolám, mám-li to vyslovit správně. Každopádně četla jsem a opravte mě, jestli to není pravda, že možná už loňskou sezonu anebo na tu letošní nějaká novinka na vašich zádech?
1: U mě konkrétně ne, lehce se mění pravidla pro všechny biatlonisty, protože se dbá na velmi zvýšenou bezpečnost, přece jen nadále platí to, že střílíme s náboji, které můžou člověka zabít, proto ta bezpečnost je samozřejmě na místě. V podstatě největší změny se týkají manipulace, kdy biatlonista si nesmí na svou zbraň šáhnout dříve než vlastně na té střelecké podložce, tak to je asi ta největší změna. Pak určitě si diváci můžou všimnout, že spousta biatlonistů se snaží ve střelbě zrychlit. Já když jsem začínala s biatlonem, nebo když diváci vzpomenou na Gábinu Koukalovou, ty střelecké položky byly kolem 30 vteřin. Momentálně, pokud nestřílíte po 25 vteřin, tak nemáte šanci a na lyžích to většinou nedojedete. Takže biatlonisté se snaží svou manipulaci velmi zrychlit a proto i ty zásobníky se snaží mít co nejblíže ve své pažbě té komoře, kam vlastně ten zásobník vkládají. Takže i tam ta manipulace je trošičku jiná v současné době a ty pravidla se to snaží nějak tak podchytit a jakoby udělat unijní pro všechny.
0: Je důležitá váha nebo ta biometrie?
1: Tak minimální váha zbraně je 3,5 kg bez zásobníků. Řekla bych, že samozřejmě pro menší holky ta váha zbraně hraje roli. Ty jsou rády, když vezou v uvozovkách pouze 3,5 kg, ale pro nějakou stabilitu, obzvlášť ve větru, potom ty kluci mívají zbraň i přes 4 kg a asi se cítí v té střelecké poloze stabilněji. Důležité je mít dobře vyvážený ten lauf. Tam se většinou přidávají nějaké závaží, protože ano, je to vysunutá, že jo, osa před tu zbraň a když do toho foukne vítr, tak to je to, co vám s tou střelbou pěkně zahejbe a ten terč potom minete raz, dva. Takže snaží se každý biatlonista si tu zbraň optimálně vyvážit, ale taky, co vlastně je možný od výrobce nebo ten, kdo mu tu pažbu na tu míru dělá, tak je to v podstatě, co mu vyhovuje a nejde to úplně tak přizpůsobit tomu, jak by to bylo ideální.
0: Jak jste si rychle zvykla na to, že na zádech musíte zbraň vozit. Nepřekáželo vám to, když srovnáme vaše běžecké lyžování a vlastně začátky v biatlonu?
1: Tak není to úplně to, co bych vyhledávala. Já z běžeckého lyžování jsem vlastně byla i silnější v klasice, takže já kdybych teď mohla zase do biatlonu zpátky přivést tu klasiku, byla bych velmi ráda, ale nedovedu si představit, jak se i tehdy při klasice jezdilo s flintou na zádech. Ta flinta zátěží sama o sobě je, ale musím říct, že my s ní až tolik netrénujeme v létě prakticky vůbec, takže vlastně je to takový ten moment až toho nečekaného překvapení při tom závodu, kdy tam člověk myslí na jiné věci a nevnímá to jako zátěž, takže mě flinta osobně nějak moc neomezuje, ale samozřejmě, když porovnám třeba opakovaný trénink, který jedu se zbraní nebo bez zbraně, tak na kiláku to může být rozdíly 15 vteřin, takže nelze úplně srovnávat výkon absolutní v běžeckém lyžování a v biatlonu, ale potom naštěstí, když jedete biatlonový závod, tak na tu zbraň vůbec nemyslíte. Já miluju, když je umrzlo, technický sníh, krásně to jede, odraz prostě jak na betonu, ještě k tomu zasněžený hory, sluníčko, modré nebe. Je potřeba mít, říkám, dobře namazené lyže a obzvláště v podmínkách třeba jarních sněhů, kdy už je to opravdu i o těch věcích, které jsou jasně dané, že třeba ty nečistoty, které jsou na tom sněhu, na jarních snězích, tak že ten skluz prostě zpomaluje, brždí a tam ta máza je neskutečně důležitá. Já jsem prožila ve své kariéře i ten přechod z fluorových vosků na ty bezfluorové a říkala jsem si, toho se nikdy nechci dožít, to radši skončím s biatlonem, to bude hrozný. A opravdu si pamatuju na to, že ten první rok nebyl vůbec dobrý. Jednak žádný týmy, vyjma nějakých skandinávských, na to nebyly připraveni, takže co závod, to byl nějaký pokus a v podstatě boj s větrnými mlýny, protože tam i ta příprava těch lyží se odvíjela v podstatě už 24 hodin dopředu a vlastně nikdo nevěděl, jaký ten správný postup. Musím říct, že teď za ty tři roky asi, co se jezdí na bezfluorových vozcích, tak už to ty servisáci vychytali, ty produkty na to jsou o dost lepší, takže ten pocit začíná být téměř skoro dobrý, ale ten prvotní přechod, ten byl opravdu na ten pocit velmi těžký.
0: Je něco, bez čeho si nedokážete představit, že byste do závodu odstartovala?
1: Tak před samotným závodem je to takový koloběh událostí, který jedna bez druhé v podstatě by mi nedovolila umožnit se ten start postavit. Je to od samotného nástřelu a když si představím, že si jenom třeba zapomenu napáskovat náboje do zásobníku, tak to je ta největší noční můra, kterou jako biatlonista určitě má, že přijede na tu střeleckou podložku, dá zásobník a zjistí, že je prázdný. Jako řekněme, je po závodech, ale není to konec světa, od pořadatelů tam dostane náhradní zásobník nebo náboje, ale je to ztráta v řádu minuty i více, takže bez toho si nedovedu představit, že bych vystartovala.
0: Vida, tak jsme se dostali na noční můru biatlonistek. Lucia Charvátová, posloucháte Závety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Lucí Charvátovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Možná nějaká zbrklost, možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete si nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obět trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi moment, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
1: Byl v ten moment nějaká tréma?
2: Ani ne, já když si na to zpětně vzpomenu, tak asi to nevyzní úplně skvěle, ale v Milánu jsem nebyla, vlajku jsem nesla v Cortině a tam jsme se prošli přes náměstí a mě to spíš připomínalo nějaké mládežnické závody, protože ta atmosféra tam opravdu nebyla olympijská, takže trému jsem neměla a zvládla jsem to v pohodě. Samozřejmě nesla jsem třeba vlajku na zahájení dětské olympiády za Královéhradecký kraj a vím, že největší nervy jsou s tím, aby se nezamotala, takže předtím je potřeba pořádně se rozmávat a rozcvičit se na tenhle velký výkon. Takže vlajka se mi naštěstí v televizním záběru nezamotala a tím jsem považovala svůj úkol splněný.

0: Biatlonistka Lucie Charvátová, posloucháte Zálety. Krásně jste se zmínila o tom, že chodíte na přednášky k dětem, že se staráte o to, aby se o biatlonu vědělo i mezi mladými sportovci. Co vás na tom nejvíc těší nebo překvapuje?
1: Já mám radost z dětí, kteří chtějí zkoušet biatlon, ale samozřejmě v jejich očích vidím, že strašně zábavná je ta střelba, když ty terče padají, ale potom se jim snažím klást na duši, že to není jenom o tom střílení, ale že je to hlavně o té fyzické kondici, kterou mně přijde, že kolikrát mladí biatlonisté rádi přehlížejí a možná i jejich trenéři, protože já tím, že jsem byla vychovaná, jak jsme zmínili, panem Sukem a velmi tvrdým tréninkem od žákovských kategorií, tak si myslím, že je to stále to, z čeho já těžím, a to z velmi dobré fyzické výkonnosti v biatlonu. Víme o tom, že nejsem silná střelkyně, ale snažím se všechno na těch lyžích dojet, seč to jde. A to si myslím, že je ten základ, a to se dětem snažím i trochu předat, že opravdu je potřeba být aktivní, trénovat a není všechno jenom sport hrou, někdy je opravdu potřeba zabrat.
0: A kolik víc rozumíte teď svému tělu, než jste mu rozuměla před 10, 15, 20 lety?
1: Myslím si, že už docela hodně. Prožila jsem si tak nějaké zdravotní lapálie, které samozřejmě mě vedly k tomu, že jsem přemýšlela o tom, proč je to zrovna takhle s mým tělem. Ono celkově metabolismus mého těla ne vždy fungoval úplně stoprocentně, tak jak by si sportovec představoval. Takže tam jsem s tím strávila určitě spousty času a možná mě to i nějaký ten čas ve sportu stálo, že ne vždy byly moje sezóny dokonalý, byly tam nějaký tmavější roky a ty mě nutily vlastně přemýšlet o tom, jestli vůbec mám se sportem pokračovat, ale nakonec mě to naučilo velmi o mém tělu a v podstatě můžu říct, že když se ráno probudím, tak poznám, jaký budu mi den, a tomu se snažím přizpůsobit i ty tréninky. Samozřejmě, abych plnila tréninkový plán a mělo všechno nějaký smysl, ale když zrovna ten den cítím, že to není úplně ono, tak není důvod se přepínat a rvát to přes koleno, prostě udělá se to někdy jindy. Takže je to o tom naslouchat svému tělu a opravdu si myslím, že už to mám naučené, nepotřebuji k tomu žádný podpůrný systémy nebo nějaký extra měření, cítím to na sobě.
0: Poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence a vás se Lucie ptá, co bude to nejdůležitější v nadcházející sezóně světového poháru, na co se teď nejvíc soustředíte?
1: No tak přípravy pomalu vrcholí do svého finále, teď už jsme v období, kdy ty tréninky jsou velmi intenzivní a těžké. Mám tam nějaké neduhy z celého léta, které se snažím postupně tréninkově dohánět, ale musím říct, že nebude to asi sezóna snů. Je to tak asi vždycky, když ten čtyřletý cyklus je vyvrcholen olympiádou, tak ten rok na to buď musí být skvělý, anebo je to lehce v útlumu. Bojím se, že moje sezóna asi bude lehce v útlumu. Nicméně vrchol sezóny je v estonském OTP, což je velmi větrná střelnice a moje další z neoblíbených míst, takže budoucí sezóna, nemám z ní úplně dobré pocity a musím říct, že se na ní nějak speciálně netěším.
0: Budeme hodnotit, až bude za námi, ale při vašem životním optimismu, při vašem životním elánu a při přehledu a schopnosti soustředit se i na jiné momenty, než je ta sportovní kariéra, si myslím, že ta cesta ven, třeba i z toho netěšení, se existuje. Lucie, moc děkuju za pro mě velmi inspirativní rozhovor a vážím si vašeho úsilí a vaší pevné vůle, kterou máte nejenom ve sportu. Děkuju vám za to.
1: Děkuju moc krát, bylo mi velkým potěšením tady s vámi být dnes.
0: A že jsme si to užili krásně, parádně, seděli jsme na běžeckých okruzích kousek od Vrchlabí ve Vejsplachách. Mým hostem byla Lucie Charvátová. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V hradecké nemocnici vzniká chirurgický pavilon. Den charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celé republice. České tenistky budou bojovat s Ukrajinkami o titul v poháru Billie Jean Kingové. A dnešek bude polojasný s teplotami do 22 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Modernizace a přístavba pavilonu chirurgických oborů fakultní nemocnice Hradec Králové pokračuje podle harmonogramu. Stavební práce začaly loni na jaře a zatím přišly na 860 milionů korun bez DPH. Od začátku letošního roku je v provozu nové zázemí centrálního dispečinku, od března logistické centrum a ve výstavbě je parkoviště skoro pro 400 aut. Přístavba a částečná rekonstrukce pavilonu a akademika Bedrny umožní sjednocení chirurgických oborů do jednoho objektu. Ten má být zprovozněn do konce roku 2028. V Trutnově pokračují úpravy Tovární ulice na sídlišti Zelená Louka. Snahou je zvýšení bezpečnosti a sklidnění dopravy v lokalitě. Práce za necelých 17 milionů korun potrvají do konce letošního roku. Víc dodává mluvčí tamní radnice Adéla Ščudlova.
3: Modernizace přinese nové bezbariérové chodníky, vyvýšený přechod pro chodce, asfaltový povrch vozovky nebo nové veřejné osvětlení.
2: Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci dne charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak můžou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky. Kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí charity Jan Oulík.
4: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
2: Den charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauli, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Sport. České tenistky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu taky bude celý turnaj hodnotit.
5: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří jenom 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
7: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Tak uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne, já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou párty pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docít opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnilý poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Dá za vozem

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit další hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl, v té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jo. Jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně, já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lékaři nemocnic z Královéhradeckého kraje trénovali operační postupy ve speciálním kamionu. Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti. Hradečtí hokejisté jedou bojovat o další extraligové body do Plzně a dnešek bude polojasný s teplotami do 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Lékaři nemocnic v Náchodě a Hradci Králové měli v tomto týdnu možnost operovat v takzvaném výukovém kamionu. Jde o speciálně upravený automobil, který kromě Česka využívají lékaři i v okolních zemích. Na částech lidských těl se v něm učí nejmodernější techniky. V Hradci Králové využili přítomnost výukového kamionu lékaři ortopedické kliniky fakultní nemocnice, říká její mluvčí Nikola Bánská.
2: Slouží především ke školení zdravotnického i nezdravotnického personálu. Trénink na kadaverózních preparátech byl zaměřen na artroskopii kolenního a ramenního kloubu a dalších operačních technik, se kterými se během své praxe běžně nepotkají.
1: Kvůli přestavbě hlavního hradeckého nádraží budou od 1. října do 12. prosince na 3 tratích v Královéhradeckém kraji výluky. Vlaky v době výluk nahradí autobusy. Ne všechny spoje budou mít ale zajištěné návazné přípoje. Přestavba hradeckého nádraží by měla být hotová do konce roku 2031. Přinést by měla větší kapacitu přepravy a komfortnější cestování. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte se je potřeba zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
3: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
1: Minister Tejc uvedl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje i o tom, jak zlepšit fungování ústavů a mezery v samotné péči o děti. Sport. Hokejisté Třince se dnes pokusí prodloužit bezchybný vstup do extraligové sezóny. Oceláři vyhráli všechny 4 zápasy a naposledy deklasovali Vítkovice 8-2. V 16:30 nastoupí v Liberci. 5. kolo začne už v 16 hodin zápasy Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem. Od 16:30 budou hrát Vítkovice s Mladou Boleslaví a Plzeň s Hradcem Králové. V 17 hodin pak Kometa Brno přivítá mistrovské Pardubice. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Slabý proměnlivý vítr se v průběhu dne změní na mírný jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku opravují dělníci most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po týdnu je další Šarm na startu a tak pěkný den přeje i dnes Lada Klokočníková. Už jen do 30. září můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jednoho z vás taky dnes v konci pořadu odměníme, tak se těšte. Taky jsme slíbili, že v našem magazínu kromě nominovaných představíme i vaše další typy, které jste nám po celý rok navrhovali. Jedním z nich je i spisovatel Jan Štifter a tak se ho zeptáme na psaní knih a také jeho životní styl. S Šarmem se taky vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Machara, který se právě natáčí ve východních Čechách. S koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues, chybět nebudou další podzimní módní trendy a s expertem na etiketu Danielem Šmídem zkusíme definovat gentlemana. Je toho dost, můžeme začít.

0: A dnešní osobností šarmu bude spisovatel Jan Štiftr, kterému jste také v naší anketě Šarmantní osobnost roku posílali hlasy. Všichni už také víme, že jeho knížka Paví hody se dočkala úspěšného rozhlasového zpracování i v našem studiu. Jan Štiftr se rád vrací do svých milovaných východních Čech, Horního Jelení, kde čerpal jako mladík pro své knihy první inspiraci. A už se pomalu také pouští do psaní nového románu. A tak jaký je jeho životní styl a jak nejraději tento oblíbený spisovatel odpočívá, to zajímalo Karla Sladkého.
1: Je to psaní právě tím, co vám dává tu energii, tu sílu, u čeho relaxujete ve svém životě?
2: Určitě je to relax. Když v poslední době pro mě největší relax je být venku. Jsem byl vždycky městský člověk, který vlastně toužil potom bydlet v tom jako velkém městě. Byl jsem v Praze, v Pardubicích, v Budějcích a teď ale po té 40 se mi ozývá to, že tohle mi vlastně nějak jako stačilo. Proto jsme teďkon víc v Novohradských horách, ve vesnickém domě, než v tom městě, protože jsem zjistil, že to potřebuji být s tím psem, vyjít ven nebo s dětma, dostat se na jeden kopec, se kterýho vidím ty další kopce a poslouchat jiné věci, než je šumění aut na ulici, tak to šumění stromů mi tady v tu chvíli o něco víc vyhovuje.
1: Cestujete, hodně cestujete. Já si myslím, že ta inspirace musí přicházet sama.
2: Mě vlastně baví poslouchat třeba jenom v kavárně lidi u vedlejšího stolku, který se o něčem dohadují a jsou to takové ty drobnosti, které potom jako člověku někam zapadnou, ale úplně nezapadnou, ozvou se v tu chvíli, kdy člověk potřebuje a chce něco napsat, tak ta inspirace je vlastně úplně všude. Pro mě taky velká inspirace jsou pamětníci. Zpracovávám příběhy babiček a dědečků, zase cizích vnoučat. Chodím za těma lidma proto, aby se pak taky v jejich případě nestalo to, že až se jednou zavře voda, aby se už nevědělo, co se vlastně v těch rodinách stalo. Poslouchám, přepisuju, zpracovávám. A takhle jsem vydal několik knížek. Jedna se třeba Svinenské století, to má dva díly, to se odehrává v Trhových Svinech, to 20 pamětníků, Budějovické století, to je 10 lidí z Budějic. A to všechno jsou takové věci, které dělám hrozně rád a ze kterých potom odkapávají drobnosti, které nejsou v těch knížkách napsané, ale já si je vlastně šetřím do těch povídek a románů.
1: Přemýšlím, jestli v 21. století ještě chodíte s tím nahrávacím zařízením, s nějakým diktafonem. Anebo
2: dneska máme jednoduše telefony, které to zpracujou, ale ono samozřejmě potom ten text, který já naberu nebo který potom zpracovávám, tak je poměrně vzdálený tomu samotnému rozhovoru, protože ty lidi tak různě jako odbíhají, skáčou, k něčemu se vracejí po delší době nebo při dalším setkání, takže já potom vlastně v podstatě konstruuju jakoby nový rozhovor s těch materiálů, který jsem od něj dostal. Což jsme se o tom bavili třeba i s Alešem Palánem, že on to má taky podobně u těch svých velkých knižních rozhovorů, že vlastně ono není možný položit diktafon a nechat to přepsat. Takhle jednoduchý to není. Když to má být rozhovor třeba na 20 stránek, tak tam skutečně jako ty věci čistíte, doplňujete, zvažujete každý slovo, jestli je potřeba to tam dát a doplňujete to při dalších zkuskách.
1: Čím to psaní pro vás je? Chcete, aby zůstal nějaký odkaz, nebo je to svým způsobem i duševní hygiena?
2: Pro mě to už dneska asi do určitý míry jako řemeslo, ale to řemeslo je spíš to právě ta práce s těma pamětníkama, kdy mám pocit, že vlastně to, co dělám, že už jsem jako pochopil jak na to a zároveň mám pocit, že je to strašně důležitý, protože když tyhle věci neuděláte, tak už je prostě nikdy jako po druhý už je nenaberete. Zároveň to psaní románů, jako jsou třeba Paví hody, je to pro mě radost. Vždycky se na to románový psaní hrozně těším, protože si na to musím udělat prostor v životě a v hlavě, protože jinak dělám spoustu věcí, sedím na 10 různých židlích, ale potřebuji najednou sedět jako nějaký čas jenom na té jedné židli a to si užívám.
1: V jakém momentě, v jaké chvíli sedíte na té jedné židli, jak často?
2: To se právě děje jenom v tu chvíli, kdy jsem připravený začít psát román a musím se na to najít těch několik měsíců, kdy chci psát jenom to. Teď třeba na té židli budu sedět na té jedné židli někdy od poloviny září do poloviny října, protože jsem získal stipendium Horní Planý u nás na Lipně, kde jsou dva apartmány, kde jeden vždycky po sezóně se nabízí českýmu autorovi a jeden autorovi asi z Bavorska. A já jsem tam vlastně vyhrál to, že tam můžu ten měsíc bejt a psát si. Což znamená pro mě skutečně ten prostor jenom na to autorské psaní. Ten prostor klid a čas a to, že můžu psát v noci, můžu psát ráno, nemusím se soustředit na ty další židle.
0: A já už jen doplním, že dnešní osobností šarmu byl spisovatel Jan Štiftr.

0: charmem do společnosti.
1: Podorlický skanzen Krňovice, zámek Nové Město nad Metují a teď i zámecký park v Kostelci nad Orlicí. 3 ze 14 míst, kde v současné době vzniká nová česká pohádka Líné království. Natáčí ji režisér a scénárista Ivo Macharáček, který má s pohádkovým žánrem zkušenosti z filmu Tajemství staré bambitky a Tajemství staré bambitky 2. A tak na co se můžete těšit tentokrát, to zajímalo Zuzanu Boučkovou, která se na jeden takový natáčecí den vypravila.
2: Tak a teď asi je nějaká pauza, že jo?
3: Teď se vám podařila dokončit pěkně jedna scéna, takže už spokojen?
4: Ano, teď už jsem šťastný a všichni můžou jít na oběd.
3: Když jsem si vás studovala, tak jsem četla, že jste scénář a ty režisérské kroky připravoval pro tuto pohádku 13 let.
4: Pravda je, že tenhle scénář teda zrál teda strašně dlouho. Já jsem ho začal psát po první bambitce. Mezitím jsme natočili pokračování bambitky, natočili jsme záhadu strašidelného zámku a další pohádky. Když jsem finišoval ten scénář, tak moje dcera má 7-8 let. To je přímo cílová skupina té pohádky, takže opravdu jsem jí to přečítal, ty scény, pak jsem jí přečetl celý scénář, fakt jsme to konzultovali a hlavně jsem sledoval, jak na to reaguje. Jestli se baví u toho, jestli ty momenty přijdou vtipný, jestli je napnutá, jestli čeká, jak to dopadne. Tak já doufám, že tohle pomohlo v té realizaci toho scénáře.
3: Mně se jako rodiči velmi líbí tady to, že jste to konzultoval s tím dítětem, s dcerou. A vlastně jsem se chtěla zeptat, když točíme pohádku, kdy vy se osobně v reálném životě cítíte jako v pohádce, ale to možná budou přesně ty chvíle, o kterých jste mluvil.
4: Já se cítím v pohádce. Když jsem jako v prostředí dětí, tak mě to vždycky strašně těší.
3: Proč jste si vybral právě některá místa ve východních Čechách?
4: Vždycky na pohádku hledáme pohádková místa. Tady v Hradeckém kraji ty pohádkové místa jsme našli. Tady teďka, jak točíme scénu s Bričkou a s koněm, tak to je nádherná alej několika set letých stromů. To působí už jenom tím obrazem a takovýhle lokace jsme hledali a proto jsme tady.
3: Vy v pohádkách jste velmi úspěšný režisér, takže jak to kloubíte dohromady? Takovou tu dospěláckou, režisérskou, jasnou direktivnost a zároveň takové to pochopení fantazie dětí?
4: Asi jsem pořád trošku dítě a myslím, že to je to, co mi pomáhá, že se rád směju a mám rád takový ty dětské blbosti. No. Tak to se snažím do filmu dostat. No.
3: Sofia Anna Švehlíková zde je v roli princezny Amálie a teď právě přecházíme z jednoho místa natáčení na druhé místo. Jak se vám hraje?
5: Hraje se mi moc hezky, moc mě to baví ta role, všechno mě baví příběh, jsem spokojená.
3: Vaše princezna je ale taková vědkyně, řeklo by se racionální a jak to souvisí s tím, že jste v takových krásných princeznovských šatech.
5: Řekla bych, že princezna Amálie je velmi racionální, ale zároveň velmi šlechetná.
3: Připadáte si, že jste spíš blížete své princezně v krásných šatech, anebo té racionální vědkyni, která sbírá ta moudra a informace?
5: Řekla bych, že spíš asi jsem nakloněná té racionální vědkyni.
3: Tohle je pohádka Líné království. Vy sama dovolíte si být někdy líná?
5: Ano. Já to beru jako takovou formu odpočinku, ale asi bych chtěla umět jako odpočívat trošku efektivněji.
3: My jsme teď v pořadu šarm. Jaký typ šarmu uznáváte u lidí?
5: Líbí se mi inteligence, když jsou lidi chytří, i emočně, když jsou lidi laskaví a citliví.
3: A teď jsem v zámeckém parku Kostelce nad Orlicí potkala Adama Bárdyho, tedy kováře Jeníka. Jak vám to dnes jde?
6: A dnes to jde úžasně. Točíme v exteriéri, většinou točíme teda vonku a na různých krásných místech po celých Čechách, dá se povedať, a já rád tyto města spoznávám.
3: Jak se vám daří poradit si s češtinou, protože vy vlastně jste původem Slovák?
6: Verím, že jsem a doufám, že jsem nezanedbal přípravu. To už potom musí porovnat a povedať diváci, jako se mi to darí, ale myslím si, že jsme se do určité míry zžili. Samozrejme, ešte tá úplne hovorená reč nie je tak dokonalá, nie som rozený mluvčí, ale myslím si, že v rámci tých replík snažil som sa, takisto sú to na placi profesionáli, takže si myslím, že to bude znieť dobre.
3: Vy tu hrajete veľmi hodnou, optimistickou a pozitívní postavu. Hral by se vám lépe nejaký hrdlořez nebo zlý človek?
6: Hovorí sa, že zlé postavy sa hrajú ľahšie, ale nemôžem to teraz povedať, je tam takisto vytvorený pekný kontrast tej mojej postavy s princeznou. Musím musím na rovinu povedať, že som rád, že nie som princ. Mm-hmm. Som kováč a to mi práve dáva do tej postavy tú hrubú silu a to sa mi tam páči. Je to podľa mňa farebnejšie a takisto ten stret rôznych svetov.
3: Vy vlastne hrajete takového praktického, charizmatického muže. Co se řekne, že udělá, tak to opravdu je a udělá. Máte to taky v soukromém životě?
6: Snažím sa to mať v súkromí. Najradšej by som povedal, že úplne fungujem podľa toho, ale som človek, takže samozrejme sú aj chvíle, kedy vyhrá tá buď iná nálada, alebo nejaký iný level energie, ktorý práve mám, ale myslím si, že toto je ten kľúč. Ak by sme všetci takto vedeli fungovať, tak by to bolo ideálne.
1: A ja už jen doplním, že pohádka Líné království by měla do kin přijít v březnu příštího roku. Tak se těšme nejen na pohádku, ale i na ta naše pohádková místa.

Ten, kdo není omezený školními prázdninami, tak ještě v září a říjnu si může naplánovat dovolenou. A pokud touží po moři, v tomto období

0: může dovolená trvat týden. Ideální délka se říká, že jsou alespoň 2 týdny, protože nějaký 3., 5. den ještě stále nám pořád ta hlava jede, pořád řeší, co jsme tady zanechali, rozdělané úkoly, jestli ty kolegové tu práci dělají stejně dobře, jako bychom ji udělali my, a jestli to všechno funguje. A někdy mezi 8., 10. dnem se nám hlava už vypíná, už si dovolíme tu hlubší regeneraci a v tenhle moment opravdu to tělo odpočívá. Takže v momentě, kdy my se z té dovolené vracíme, tak si připadáme odpočatější, než když se vrátíme z dovolené po 5 dnech nebo po týdnu. Pokud už třeba před odjezdem na tu dovolenou cítíme, že se blížíme k vyhoření, že v životě opravdu nejsme spokojení, chceme nějakou změnu, tak se doporučuje alespoň ty 3 týdny, kdy po těch 3 týdnech dochází k takzvané dekonstrukci návyků, kdy začneme zapomínat hesla k e-mailům, přestaneme vlastně i tu e-mailovou schránku otvírat. Začne nám být jedno, co se děje v té práci, a v tento moment začínají se nám objevovat nějaká důležitá životní nebo kariérní rozhodnutí, že bych chtěla v životě něco změnit.
1: Ne každému, ne vždycky vyjdou 3 týdny, ale znám spoustu lidí, kteří si třeba vyšetří 7 dní a ještě do toho posledního dne před odjezdem něco dělají. Pak sotva nahází pár věcí do kufru, odjíždějí, jenže přesně, než se stihnou nadechnout, tak už se zase vrací. To znamená, aspoň třeba pár dní před odjezdem a pár dní potom je dobré si vyhradit volno.
0: Nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu. Ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuju uklidit dům, potřebuju vyprat dětem oblečení.
1: Vybalit, vysypat písek, jak to bylo v účastnící zájezdu.
0: Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
1: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže, ale proč se to děje, že i paradoxně, čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, tím jsou ty návraty horší.
0: Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhé době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře. Ten den máme pod kontrolou, vlastně si určujeme, co chci zažít, jak rychle to chci zažít, v kolik chci vstávat, v kolik chci jít spát. Máme to pod kontrolou. A během té dovolené my a náš mozek zažívá pocity štěstí, svobody. A v ten moment náš mozek vylučuje hormon štěstí, takzvaný je to dopamin. A je nám v tom dobře. A v momentě, kdy se vrátíme domů, vrátíme se vlastně do toho běžného života, tak už začínáme přemýšlet nad tím, co všechno je potřeba, a tady v tento moment nastává to, že nám se začne vylučovat stresový hormon, kortizol, a to bolí. Ono se tomu říká podovolenkové blues, podovolenková i deprese, syndrom, a ta délka této deprese, tohoto syndromu je přímo uměrná délce té dovolené, takže ono to může trvat klidně i 14 dní, než se tak nějak zase dostaneme do nějaké rovnováhy, než do toho zajedem. Je to náročný a je skvělý o tomhle vědět, že to je normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené.

0: trendy.
1: A jsou to naše pravidelné módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych začala aktualitou, protože ty jsi šila kolekci oblečení pro dámy ve Filharmonii tady v Hradci Králové. Takže jak to dopadlo?
2: Já předpokládám, že to dopadlo dobře. Dámy už v tom hrály zahajovací koncerty a uvidíme, jestli se jim v tom hrálo dobře nebo ne, ale ohlasy jsou pozitivní.
1: Takže blahopřejeme. No a teď půjdeme k tématu, které jsme zvolili právě na tento den nebo na tento měsíc, protože podzimní kabelky bychom měli probrat. Já si říkám, teď asi hodně budeme vyměňovat z těch letních kabelek a opět sahat po semiši, po kůži, možná po takových nových tvarech, které souvisejí právě s podzimem. Takže pojďme na ty podzimní kabelky.
2: Tak podzimní kabelky se nesou ve stylu opravdu takových těch minimalistických barevných kombinací i tvarů, ale zkrátka jsou tam i do extrému zase hodně zdobné, jsou různě odsvočkované, mají třásně, jsou tam barevné kombinace, jsou samozřejmě i zdobené třeba výšivkami, nebo že jsou to gobelínové kabelky. Takže je tam nepřeberné množství různých tvarů, vzorů, barev a typů, takže já si myslím, že každá si vybere tu svoji zamilovanou kabelku.
1: Ano, já jsem se někde dočetla, že bordo barva nahrazuje vlastně v poslední době tu černou.
2: Přesně tak, ono se jí říká nová černá, stejně se tak říká i třeba tmavě hnědé barvě. A myslím si, že to jsou právě barvy, které se výborně kombinují a vypadají výborně i právě třeba s tou černou, s tmavě hnědou, takovou tou čokoládovou, to vypadá zase tady úplně. Takže nebát se vlastně i těchto neobvyklých kombinací.
1: Když jsme mluvili na jaře o kožených kabelkách, byly hodně barevné, teď tedy z těch jasných barev přecházíme do té podzimní tóniny.
2: Přecházíme přesně tak, do té podzimní tóniny trendu jsou takové ty minimalistické barevné kombinace. Jednolitý barevný look teďka na ten podzim jde a k tomu se nesou i ty kabelky, i boty.
1: Ty už jsi se zmínila, že jsou tady kabelky, které jsou i odsvočkované, nebo že mají kapsy, co ten krokodýlí vzor a co například ten leopardí vzor. Nosí se ještě také?
2: Ten krokodýlí vzor určitě, protože vlastně na podzim jde i do módy, do oděvu, k botám, doplňkům, struktura. Ty materiály jsou různě strukturované, jsou hrubší, jemnější, něčím pošívané, něčím zdobené, ale furt je to v tom odstínu toho základního materiálu, aby to vytvořilo strukturu. Takže vlastně hrubý povrch nebo nic takového. Samozřejmě k podzimu se leopardí nebo prostě zvířecí vzory hodí, i když tuto sezónu víc převládá nebo začíná převládat jako je ten vzor černobílej té zebry a nemusí to být jenom černobílá, může to být právě jakoby černobordová, může to být černohnědá, ale je to ten vzor té zebry zajímavý pruhovitosti.
1: Ještě jsme se nezmínili o kabelkách do společnosti. Změnilo se tady něco nebo jsou tady stále stejná pravidla?
2: Kabelka do společnosti, tam můžeme zvolit, jestli je víc zdobená, méně zdobená, vždycky to je malá kabelka a je zkrátka na ní znát, že je to společenská kabelka, může být samozřejmě jenom kožená, hladká do ruky, nebo takový to štěňátko, který si chytneme jako je pod ruku, ale měla by tam být zásada, že je to malá společenská kabelka.
1: Je lepší vzít kabelku do kontrastu k oblečení, použít, anebo tedy vybírat tón v tónu?
2: Myslím si, že v současné době je to podle toho, jak to máme rádi, protože některé dámy rády nosí třeba opravdu jednobarevný outfit, budeme se bavit víc o té černé, protože to určitě uvidíme v ulici a někdy to chceme prostě nějakým barevným akcentem to pozvednout, takže tam můžeme vzít ten kontrast a ten kontrast nemusí být tak, že vezmeme černý outfit a bílou kabelku, ale může to být třeba, jak jsme se bavili o tom, ta bordová, vínová nebo tmavě zelená.
1: Jitka Šedová nás dnes ladila na barvy podzimu a kabelky. Děkujeme za to a těšíme se zase v módních trendech. Nashledanou.
2: Děkuji za pozvání a nashledanou.

0: dát.
1: Jak už jsem říkala dnes v úvodu, 30 let hledáme v Českém rozhlase šarmantní osobnosti, no a hledáme tím pádem i definici šarmu. A pokud mluvíme u mužů o šarmu, většinou se tam objevuje také slovo gentleman. No a tak o gentlemanství a gentlemanech bude i další dnešní díl naší etikety. Milí posluchači, já si myslím, že za tu dobu, co s expertem na etiketu Danielem Šmídem nabízíme pravidla etikety. Dobrý den, Danieli.
2: Dobrý den, dobrý
1: už
2: den.
1: Jste poznali, že je to pravý gentleman. A o tom si budeme teď povídat, protože kdo by nechtěl z mužů být pravý gentleman a chovat se tak, jak by se chovat měl. A tak o tom si budeme povídat právě dnes. Pojďte mi říci, Danieli, tu definici gentlemana z vašeho pohledu.
2: Z té historie je to příslušník nejnižší zemské šlechty ve Velké Británii. Objevuje se podobný titul i ve Francii, ve staré Francii, ale z dnešního pohledu jde o muže, který je si vědom toho, že jeho život se nemusí odvíjet nutně jenom nějakým bojem o pozici, zisk, výkon a výsledek, ale může směřovat k životu, který je nastavený jemněji. A tady bych to slovo nejraději použil a nechal zaznít v uších našich posluchačů, protože to gentleman znamená jemný muž, to gentle je jemnost. A ta jemnost neznamená to, že budeme nějací křehcí, nebo že se budeme bát práce, nebo že se budeme bát ušpinit, že budeme nějací načančaní panáci. Ta jemnost je v té mé definici gentlemana nebo gentlemanství spíše jemnost ve vnímání. Schopnost jemněji vnímat své okolí, sebe samého a prostředí, ve kterém se nacházím. Jemněji vnímat, jestli se chovám správně. Tohle by mohlo pomoci každému muži, který chce směřovat k tomu gentlemanství jako definice toho, co gentleman z mého pohledu v dnešní době je.
1: Kdybychom se tedy zastavili u toho, co současným mužům nejvíc asi chybí z toho gentlemanství z vašeho pohledu?
2: My trpíme takovými těmi sociálními, společenskými zvyky, že kluci přece nepláčou, musíš něco vydržet, prosím tě vstaň a nedělej ze sebe dámu a tak dále a tak dále. Taková vybudovaná tvrdost, která se ale mnohdy projevuje negativně, ať už ve vztahu k nám samotným, protože my jsme schopni se zničit, muž je schopen se zničit a také patří mezi opravdu ohrožené druhy, že se ničíme prací nebo fyzicky, nebo různými dalšími prostředky, ale tady ta tvrdost se může nepřiměřeně projevovat ve vztazích k našim dětem, k našim blízkým, k našim partnerům, partnerkám i rodičům.
1: Nemáte pocit, že gentlemanství tady bylo možná za doby první republiky, pak trošku ustoupilo a teď se k němu nějakým způsobem snažíme zase vrátit?
2: Tento časový rámec, který jste tomu dala, by mohl odpovídat. Zároveň si myslím, že gentleman nikdy nevymřel, že my jsme ho jenom potlačili, že my tu jemnost v tom muži jsme nikdy nemohli zničit. Všichni muži jsou citliví, všichni muži pláčou, všichni muži se cítí na dně, všichni muži jsou láskyplní, když můžou, když si to můžou dovolit. A to je ta největší otázka, zdali si to můžeme dovolit vůči tomu světu, zdali smíme být jemní.
1: A myslíte si, že tedy ano?
2: Myslím si, že můžeme a můžeme dát opravdu tomu gentlemanu v nové podobě, tomu novému gentlemanství klidně zelenou, protože není důvod nebýt gentleman.
1: Říká Daniel Šmíd. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu.
2: Já také děkuji.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Už za měsíc budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti za rok 2025. Velké množství typů jste během roku poslali. Pro 10 osobností hlasujete od června letošního roku do konce září, jak už jsem říkala. No a já věřím, že řada z osobností, pro které hlasujete, přijede na náš gala večer 23. října a společně s nimi i další vítězové předešlých ročníků. A bude u toho i jeden z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety, kdo tedy dnes získá vstupenky na náš gala večer a také knížku. Petr Kodeš z Kralup nad Vltavou, který volí Lucii Výbornou. Tak pane Petře, děkujeme za tip, posíláme vstupenky a posíláme vám také knížku. Ta další na vás čeká opět za týden společně se vstupenkami, tak pokud jste ještě nehlasovali, pošlete tip na šarmantní osobnost roku 2025. No a tímto konstatováním se Lada Klokočníková loučí, také s přáním, abyste se měli hezky, no a mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se krásně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ministr spravedlnosti chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Dřeva napadeného kůrovcem bude letos v Krkonoších méně než v předchozích letech. Hradečtí hokejisté se v 5. extraligovém kole představí v Plzni a dnes je polojasno až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
5: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
3: Ministr Tejc uvedl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje i o tom, jak zlepšit fungování ústavů a mezery v samotné péči o děti. Kůrovec v Krkonoších je letos zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
6: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
3: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Kačenčina pohádková říše získala cenu veřejnosti v soutěži Chytrá řešení Královéhradeckého kraje. Projekt obcí z dobrovolného svazku Region Orlické hory funguje už téměř 20 let. Jednotlivé obce v něm představují vlastní pohádkové postavy a příběhy spojené s Orlickými horami.
7: Pohádkové postavy vycházejí z místních příběhů a výtvarného zpracování Jarmily Haldové. Lidé je najdou na různých místech regionu, kde jsou také jednotlivá stanoviště a turistické materiály. Projekt se postupně rozšiřuje a letos dostal například nový web a vizitky s QR kódy. Po jejich načtení si lidé můžou poslechnout příběhy jednotlivých postav. Z Orlických hor Jiří Hofmann, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 16 hodin a 30 minut k 5. extraligovému duelu na ledě Plzně. Podle odhadů se dá očekávat velmi vyrovnaný zápas, protože v posledních 8 vzájemných soubojích skončilo utkání 7x jednogólovým rozdílem. Pokračuje hradecký útočník Alex Tamáši.
9: Ta Plzeň je specifická, určitě budou výborně napadať, korčulovat, budou urputní. V podstatě hrá se to většinou na ten jeden gól a doufám, že my jich dáme o ten jeden viac a budeme šťastní.
4: Počasí.
3: Je polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 12 a 15. Vítr fouká mírný jihovýchodní a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jičíně do konce roku pokračuje kompletní rekonstrukce Poděbradovy ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné nedělní odpoledne, je 27. září a dnes slaví svůj svátek Jonáš. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět polední písničky od srdce, takže můžete udělat radost sobě nebo svým blízkým a poslat jim nějakou pěknou písničku, kterou si sami vyberete. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, pět dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 km z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak třikrát tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
5: Voilà.
4: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout také můžete na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář. No a pokud nejste zrovna na internetu, tak nám můžete napsat i SMS zprávu na číslo 91104, ale pozor, do zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a nepoužívat háčky, čárky, vůbec žádnou diakritiku. No a nebo nám můžete zavolat do studia na číslo 726 46 46 46. První písničku posíláme slečně Kátě, která napsala, že musí trávit nedělní odpoledne doma, protože má potrhané vazy v kotníku. I když to teda dneska není na procházku, tak vám posílám alespoň písničku pro zlepšení nálady.

0: Českém rozhlase Hradec Králové pokračují písničky od srdce. Další písničku vybere posluchač pan Leoš. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak prosím vás, přání by bylo pro Naďu Výškovou ze Svidnice, která včera oslavila své pěkné kulaté narozeniny. Hodně štěstí, hlavně hodně zdraví, mnoho úspěchů a pevné nervy jí přejí její milující rodina.
0: Děkujeme za zavolání, vy jste vybral písničku Víno od Činasek, tak to je asi kvůli tomu, aby to dobře oslavila tím vínem, vidíte?
1: Přesně tak, ona má ráda víno, takže
0: no tak ideální. To je ideální volba. Tak pěkné přesně odpoledne, tak. Děkujeme za zavolání.
1: Taky, vám taky díky, naschle.

I 22 minut po 12. hodině pokračují písničky od srdce. Další písnička bude od městské organizace seniorů v Hradci Králové, která dává zahrát svým členům, kteří letos v září oslavili významné výročí. Konkrétně to bude paní Marie Kostincová, paní Věra Hodková, paní Hana Vilímková, pan Horst Grigger, pan Václav Jirzák a pan Josef Král. Přejeme jim i ostatním jubilantům a všem seniorům hodně zdraví a hodně elánu do dalších let. Přeje Výbor seniorů Hradec Králové.

0: děkuju ti.
1: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Poetika a jejich písnička Půlnoc zazněly minutu před půl jednou v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Další písnička od srdce poputuje Vojtíkovi, kterému chce nechat zahrát jeho maminka a celá rodina k jeho dnešním 10. narozeninám. Dneska mají parádní rodinnou oslavu, no a všichni mu přejí všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a nechávají zahrát písničku.

0: Kapela Miraj hrála Vojtíkovi k jeho dnešním 10. narozeninám a další písničku nám vybere paní Naďa. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tak vybrala jsem Zelená je tráva pro Matouše Rulíka, který 24. září oslavil krásné 10. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho úspěchů ve škole přeje mamka, tačka, brácha Honza a všichni ze Svídnice.
0: Tak děkujeme za zavolání a posíláme vám vybranou písničku. Pěkný den.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Daniel Hůlka a jeho Ráj zazněl v čase 12.39 v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračují písničky od srdce. O další písničku si napsala paní Jana z Hradce Králové, která teď jede z Olomouce, kde měla od pátku pracovní seminář. Dobře se ale vyspala na hotelu v Olomouci a proto by si ráda připomněla tuhletu pěknou písničku.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

14 minut před 13. hodinou pokračují písničky od srdce. O další písničku si napsal pan Petr, který dneska nemá bohužel dobrý den. Napsal nám, že má špatnou náladu a potřeboval by ji nutně zlepšit nějakou pěknou písničkou. Napsal mi, ať vyberu něco, co mu zvedne zaručeně náladu, tak jsem vybral písničku Si senzační od kapely Holky, protože i když nemáte dobrý den, tak je potřeba si uvědomit, že jste senzační. No a pane Karle, představte si, tahle ta kapela Holky se píše s měkkým i. No a když jsem byl na prvním stupni základní školy a psali jsme diktát, tak jsem kvůli téhleté kapele dostal místo jedničky dvojku, protože nám tam paní učitelka právě dala tohle slovo holky a já ho napsal s měkkým i. A když se mě ptala, proč ho píšu s měkkým i, tak jsem řekl, že to je kvůli tomu, že kapela Holky se píše s měkkým i, tak proto tam to měkké být prostě přece musí. Tak posílám pro zlepšení nálady Si senzační.

Písničkách od srdce vám teď hrály právě holky a jejich písnička Jsi senzační. Po 13. hodině se můžete těšit na oblíbený pořad Rozhlas jede za vámi s Alešem Cibulkou. Tentokrát zamíříme do Ivančic, kde hosty budou tentokrát mimo jiné moderátor Jan Rosák a zpěvačka Ilona Čáková. Celý pořad vám nabídneme už za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jenom několik dní. Žacléř zahájí modernizaci veřejného osvětlení. Socha královéhradeckého starosty Ulricha by mohla skončit v muzeu. A dnes je polojasno až oblačno, s teplotami kolem 20 stupňů. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat, nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. V druhé polovině listopadu začne rozsáhlá modernizace veřejného osvětlení v Žacléři. Dokončená by měla být v červnu příštího roku. Městu se podařilo získat na tento projekt dotaci ve výši 75%. Celková cena je 12 milionů korun.
3: V první etapě se vymění 171 kusů svítidel a v rámci celého projektu bude nahrazeno celkem 339 kusů sodíkových a energeticky náročných svítidel úspornými LED svítidly. Na některých místech také přibudou nové sloupy a staré nahradí pozinkové. V současné době platí město ročně za elektrickou energii veřejného osvětlení 1 milion 200 tisíc korun a po výměně by mělo dojít k úspoře zhruba o 800 tisíc korun ročně. Ze Žacléře Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Hradec Králové chce do Muzea východních Čech darovat sochu bývalého starosty Františka Ulricha. Sochu radnice pořídila v roce 2010 a umístila ji na náměstí Svobody. O rok později ji nechala odvést do veřejnosti nepřístupného areálu technických služeb na letišti. Darování sochy tento týden schválili radní města. Definitivně budou o převodu díla v úterý rozhodovat zastupitelé.
4: Dílu z prachatického dioritu od sochaře Stanislava Hanzíka v odhadované hodnotě až 1,5 milionu korun plánuje muzeum zajistit konzervátorskou a restauratorskou péči. Pomník s figurální částí a slunečními hodinami se stal terčem kritiky veřejnosti i odborníků, kterým od počátku vadila nízká výtvarná úroveň i špatná technická kvalita provedení. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová získala první český bod ve finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinku Kalininovovou porazila v čínském Shenzhenu po setech 6-2, 6-3. Titul pro tým kapitánky Barbory Strýcové tak může vybojovat Linda Nosková.
1: Počasí.
0: Během odpoledne bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 12 a 15 a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve dvoře Králové nad Labem je uzavřena silnice Nový Vorlech. Omezení tam potrvá až do konce listopadu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, to jsem se učil totiž doma, víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
5: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel. Ano.
6: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
5: Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
5: Podívej, já si to taky.
6: To ne.
7: No. A nebo klidně duete.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
7: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty byl, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako... ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra. To bylo někdy v 60. letech. To se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: To když do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí raní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu Rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus. Já bych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějak

0: Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
2: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
0: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
0: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dál. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
3: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je to nádhera, věnovat. To jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no,
9: to
5: nestyď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, za A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
9: Ale ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: on zase hlásí, tak
6: můžu.
5: Honzo?
6: Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novic, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý, my se uslyšíme ve šťastné cestě, třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva, říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice, jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj spustí preventivní kampaň Kraj pro zdraví. Slovensko může mít v lednu předčasné volby, připustil to premiér Fico. Hradečtí hokejisté zabojují o další extraligové body v Plzni a v pondělí bude jasno. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj od října spustí novou preventivní kampaň Kraj pro zdraví. Spolupracovat na ní bude s odborníky z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Kampaň má motivovat lidi k aktivní péči o zdraví. Od října do listopadu se proto uskuteční série přednášek v 8 městech regionu.
4: Přednášky se zaměří například na zdravý životní styl, duševní zdraví nebo prevenci onkologických onemocnění. Uskuteční se v Jičíně, Novém Městě nad Metují, Nové Pace, Kostelci nad Orlicí, Dvoře Králové nad Labem, Červeném Kostelci, Jaroměři a Broumově. Přednášky budou zdarma a bez registrace. Lidé budou moct využít také online dotazníky zaměřené například na pohyb, spánek nebo syndrom vyhoření. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Veřejný elektrický grill v Šimkových Sadech v Hradci Králové lidé za první měsíc provozu využili celkem 35krát. Celkem u něj strávili 75,5 hodiny. Jedna rezervace tak trvala v průměru déle než 2 hodiny. Grill Point začal fungovat 10. srpna, tedy na konci hlavní sezóny. Obdobný veřejný grill v Liberci měl pro srovnání za měsíc 22 rezervací a 64 hodin využití. Místo se dvěma jídelními sety pořídila radnice za 840 tisíc korun a v provozu je celoročně. Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby, řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporu.
5: Hlavně jich prosím neskončit s tímto cirkusem. Tak nech to urobí tak, že dají garancie, že vláda půjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
2: Podle zářijového volebního modelu agentury NMS pro deník SME má Ficova strana směr podporu 16%. Je tak na druhém místě za opozičním progresivním Slovenskem, které má 21,5%. Řádné parlamentní volby by na Slovensku měly být na podzim příštího roku.
6: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové nastoupí k dalšímu extraligovému duelu v 16:30 v Plzni. Východočeši budou spoléhat i na dobrou formu útočníka Aleše Jergla, který je se 3 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem týmu.
7: Každý určitě musí být spokojený za to, když mu tam něco spadne, když nějaký ty body má, zvedne mu to určitě sebevědomí, takže musím dále pracovat a věřit, že ještě další body přijdou a hlavně, aby to pomohlo týmu těm bodům, který potřebujeme do tabulky, aby jsme nějak odskočili tím ostatním. No.
6: Počasí.
2: V noci i zítra bude jasno, ráno ojediněle mlhy. Teploty v noci klesnou k 6 stupňům Celsia, zítra vystoupají na 20 až 23 a na horách bude maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na odstavené osobní auto dejte pozor na 47. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř. A dobře dojďte.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné nedělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pěkný poslech vám od mikrofonu přeje Marek Šinkora. V pátek jste slyšeli pozvánku na bylinkobraní, které se dnes koná v Žirči na Králové dvorsku, kam se v této hodině společně vydáme. Uslyšíte také rozhovor s majitelem zámku Staré Hrady na Jičínsku, s panem Sukem. Za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu a chybět samozřejmě nebude ani parádní muzika. Krásné nedělní odpoledne.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: V domově svatého Josefa v Žirči dnes pořádají bylinkobraní. Od profesionálních zahradníků se dozvíte o využití bylinek v lékařství, kuchyni nebo kosmetice a připraven je také bohatý kulturní program, jako například hudební vystoupení a přednášky odborníků, workshopy, jarmark zaměřený na kuchyň, kosmetiku a zdravou výživu, prezentace řemesel od středověku po 19. století, módní dobové přehlídky a také soutěže pro děti. Pokud by vám to nevyšlo osobně, můžete se podívat na náš web hradec.cz, kde je o celé akci natočený zajímavý rozhovor s ředitelem oblastní charity Červený kostelec panem Miroslavem Vajsarem a mluvčím domova svatého Josefa v Žirči panem Janem Staňkem.

0: Kapelu Roxette jsme slyšeli 15 minut po 14. hodině v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve Špindlerově mlýně se tento týden sešli vědci a odborníci z České republiky i z Polska, aby zhodnotili klimatické změny působící na přírodu Krkonoš. Společně také hledali řešení, jak na změny reagovat a jak připravit vhodnou péči o národní park.
1: David Krause.
2: Já jsem vedoucím oddělení monitoringu a podkladu k péči správy Krkonošského národního parku.
1: A vy jste byl garantem toho setkání česko-polského. Ostatně to jsou setkání tradiční a pravidelná, ale tentokrát to téma bylo nanejvýš aktuální.
2: Krkonoše jsou skutečně laboratoří změny klimatu, a to právě z toho důvodu, že se projevuje nejvýrazněji v těch chladnějších světových regionech. Jako příklad bychom mohli jmenovat Arktidu, té jsme se na našem setkání také okrajově dotkli, ale patří sem právě i Krkonoše.
1: Ostrov Arktidy, jak se říká.
2: A velkou výhodou je, že v Krkonoších vědecký výzkum probíhá už více jak 100 let.
1: Na tomto setkání jste konzultovali nejnovější výsledky monitoringu, k dispozici máte drony, automatické analýzy dat, kombinace satelitních dat s měřením přímo v terénu. Co se ukázalo za pomoci těch nejnovějších metod?
2: Máme jasné informace o tom, že se klima otepluje. Nedochází k celkovému úbytku srážek, ale máme méně sněhu, sněhová pokrývka trvá kratší čas během roku a nejen vegetace, ale i živočichové na to reagují. Takovým celosvětovým fenoménem těch chladnějších oblastí, a platí to i pro naše Krkonoše, je takzvaná šrubifikace, zarůstání toho prostoru keříčkovitou vegetací, které se lépe daří během té klimatické změny. V Krkonoších bychom si to mohli ukázat například borůvky. Borůvka zarůstá hodnotné alpinské trávníky, de facto jim zabírá místo k životu. Celé to setkání bylo koncipováno jako kick-off meeting velkého česko-polského přeshraničního projektu, abychom si stanovili na základě těch odborných podkladů společnou strategii, a naším cílem je minimálně zachovat ty nejvzácnější druhy. To je možné cestou různých managementových opatření, jako je prostorově omezená seč, zlepšování vodního režimu rašelinišť, náprava určitých starých chyb, které se tam staly, jako bylo například odvodnění rašelinišť a tak dále. Máme z toho sborník abstraktů, měli jsme tam 167 účastníků a více jak 60 odborných příspěvků, a výstupy z tohoto setkání budou fungovat jako podklad pro tvoření strategie KRNAP a KPN.
1: Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Je 14.25 a já se teď popovídám s panem Sukem ze zámku Staré Hrady na Jičínsku. Pěkné odpoledne, pane Suku, dobrý den.
1: Hezký dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Pane Suku, u vás na zámku se hodně věnujete i pohádkovým bytostem. Mohl byste našim posluchačům přiblížit, co konkrétně uvidí nebo zažijí třeba na prohlídce s názvem Do pohádek čaroděje Archibalda?
1: Máme pro naše návštěvníky připraveny vedle historické prohlídky hradu a zámku ještě další tři speciální pohádkové prohlídkové trasy. Jedna z nich je třeba hradní pohádková půda s kurzem létání na koštěti, kde je naše čarodějnice naučí, jak se na takovém pohádkovém koštěti létá. Potom máme zámecké pohádkové sklepení, kde si to mohou návštěvníci projít sami, tuto prohlídkovou trasu. A tam potkají skřítky, vodníky, obry, draky, čertíky a spousty dalších pohádkových postav. No a poslední z pohádkových prohlídek je Zdravosvět a Dračí království, kde jsou skřítkové ovocňáci, saláťáci, dračí zuboopravna, dračí porodnice, mohou návštěvníci navštívit také dračí královskou komnatu a nejnovější prohlídkovou trasu, která byla novinkou pro letošní rok, a to je expozice Kosmosvět, která je právě v tom okruhu Zdravosvět a Dračí království.
0: U vás na zámku to ale není jenom o pohádkách a pohádkových bytostech. Jaké další programy teďka chystáte na podzim?
1: Na podzim jsme pro návštěvníky připravili babí léto s kávou z naší hradní pražírny, rozšířenou nabídkou vín a českých čokolád. Takže mohou návštěvníci ochutnat pohádkovou atmosféru hradu a zámku Staré Hrady těmi smysly.
0: Jak hodnotíte vlastně letošní sezónu, která nám už pomaličku končí? Jste spokojeni s počty návštěvníků?
1: Návštěvníků k nám zavítalo víceméně podobné množství jako v letech minulých, takže i když jich bylo mírně méně, tak můžeme tuto sezónu hodnotit, tak jsme spokojeni.
0: Tak to máme velkou radost. No a kdy definitivně zavřete brány a ukončíte letošní sezónu?
1: U nás na Starých Hradech máme otevřeno po celý rok. Soboty, neděle, prázdniny, svátky. Máme pro naše návštěvníky otevřeno celoročně pro objednané zájezdy úplně každý den po celý rok. Takže my nezavíráme a turistickou sezónu nekončíme. Návštěvníci k nám mohou přijet na podzim, v zimě, na jaře a samozřejmě i v létě.
0: Tak to je skvělé. Pane Suku, děkujeme, že jste si na nás udělal čas a budeme se těšit, že se společně uvidíme třeba na nějaké pěkné akci na zámku Staré Hrady na Jičínsku. Děkujeme.
1: Budeme se s vámi těšit na viděnou, mějte se krásně a přeju hezký den.
0: Vám taky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si popovídáme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
4: Chtěl bych napsat báseň,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Hradec Králové nově půjčuje sdílená kola s dětskými sedačkami. Prozatím se jedná o testovací projekt 10 kol na dobu půl roku s možností jeho prodloužení, pokud budou tato kola využívána. Hradec tím chce rodičům nabídnout víc možností, jak se po městě pohybovat i s malými dětmi. No a jedna aktuální sportovní zpráva, české tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové, když ve finále přehráli Ukrajinu. Po 8 letech usedlo Česko na ženský tenisový trůn. Bližší informace vám přinese Tomáš Mysliveček ve zprávách v 16 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zvyšování daní se podle ministryně financí Schillerové nevyhneme. Královéhradecký kraj sbírá data do pocitové mapy. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v pondělí bude jasno. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
2: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že zvyšovat daně nechce. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Obyvatelé Královéhradeckého kraje můžou ovlivnit budoucí posuzování zdejší krajiny. Kraj připravuje studii, která má prověřit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, například větrných a fotovoltaických elektráren. Jedním z podkladů bude i pocitová mapa, do které můžou lidé označit cenná místa v krajině.
4: Do mapy můžou lidé vyznačit například oblíbené výhledy, přírodní nebo kulturní dominanty, aleje, údolí, rybníky nebo místa, která mají pro ně osobní význam. Označit můžou také jedno až tři místa, odkud jsou podle nich nejcennější výhledy do krajiny. Ke každému místu je možné přidat krátký komentář. Průzkum je dostupný online a podněty sbírá kraj do konce listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Albrechtice nad Orlicí plánují na příští rok opravu pomníku padlým. Ten byl odhalený už v roce 1924 a po více než 100 letech ho čeká obnova. Obec chce nechat vyčistit pískovec, obnovit nápisy a doplnit ulomené části. Při rekonstrukci odborníci otevřou také schránku se vzkazem pro budoucí generace a původní vzkaz nahradí novým. Náklady jsou zhruba 170 tisíc korun. Většinu má pokrýt dotace Ministerstva obrany. Sport. České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále 2-0 na zápasy. Ve dvou hrách porazila nejprve Karolína Muchová a Nelinu Kalininovovou 6-2 a 6-3. A Linda Nosková potom zdolala Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž po sedmé v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean Cup zvítězili poprvé. A běžkyně Tereza Hrochová vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy. Domácí šampionát v silničním běhu na 10 kilometrů navíc ovládla v traťovém rekordu 32 minut 28 sekund. Mezi muži triumfoval Damian Vích v čase 29 minut 51 sekund. Počasí. V noci i zítra bude jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty v noci klesnou k 6 stupňům Celsia, zítra vystoupají na 20 až 23 a na horách bude maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 94. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dejte pozor na vozidlo v protisměru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní odpoledne je 27. září a dnes slaví svůj svátek Jonáš. Všem Jonášům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. V této hodině se opět společně vydáme do Safari parku ve Dvoře Králové. Popovídáme si o pouštění draku a drakeádě. Vezmeme vás do městských lázní v Hradci Králové. Řekneme vám, jaké různé lázeňské služby poskytovaly. No a chybět samozřejmě nebude ani pěkná muzika. Hezké odpoledne vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Už jenom 13 pondělků a máme tady Vánoce. Podzim sice ještě ani pořádně nezačal, ale obchody už se pomalu připravují na advent. Nebude trvat dlouho a budeme poslouchat koledy a chodit na vánoční trhy. Tak třeba v Jaroměři je chystají i s doprovodným programem na sobotu 12.12. a v Hradci Králové se jich dočkáme už od 27. listopadu a trvat budou až do 23. prosince. Teď už ale dost o Vánocích a pojďme si společně ještě užít babí léto i s pěknou muzikou.

0: Víte, jaká jste krevní skupina? Věřím, že pokud jste to nevěděli, tak jste po poslechu pátečního dopoledního vysílání začali pátrat. Hostem Lady Klokočníkové byla děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová-Fučíková. Což jsme se tam dozvěděli? Například to, proč jsou tak důležité krevní skupiny pro náš život. Proč bychom je měli znát, jak je to s dietami podle krevních skupin, ale podívali jsme se i do historie krevních skupin.
1: Pojďme trošičku do historie krevních skupin, protože my známe pojem Janský, ale on je tam ještě jeden muž a nevím, jestli tady to je ten, který se zasloužil o skupiny, nebo jestli se o to pánové podělili.
2: Tak Jan Janský byl český lékař, psychiatr. A on někdy v roce, neberte mě za slovo, 1907 popsal vlastně všechny čtyři krevní skupiny, označil je tehdy římskými čísly 1 až 4. A on na to přišel jaksi mimochodem během svého výzkumu, kdy se snažil prokázat nějakou souvislost psychiatrických nebo psychických onemocnění a krve. Takže zjistil, že se pak ty krve mezi sebou nějakým způsobem sráží, ale byl to v podstatě vedlejší produkt jeho výzkumu, takže on to nějak jako ani dál nekomunikoval, neřešil. Ale to druhé jméno je tedy Karl Landsteiner. Ten opravdu v roce 1901 tuším popsal tři krevní skupiny. Byla to skupina A, B a 0 a jeho kolegové, myslím, o rok nebo o dva později doplnili ještě krevní skupinu AB. A za tento objev v roce, myslím, 1930 dostal Nobelovu cenu. Jo, takže tam se to nepotkalo o pár let. U nás Jan Janský je známější. Všichni dárci krve mohou obdržet za určité počty odběrů vlastně janského plaketu, ale ten Karl Landsteiner získal tedy Nobelovu cenu za objev.
1: Proč jsou tak důležité ty krevní skupiny pro náš život?
2: Jsou velice důležité, zejména v případě, kdy je potřebujeme. To znamená, že když dojde k nějakému život ohrožujícímu stavu nebo nějakému onemocnění, kde je potřeba tu krev hradit, dodat, tak potom samozřejmě je potřeba zjistit, jakou mám já krevní skupinu a jakou mohu dostat. Protože známe čtyři základní, když se tedy bavíme o systému AB0 a těch systémů je víc, tak mezi sebou některé ty skupiny nejsou takzvaně kompatibilní. Může se stát, že dostanu krev od dárce a ty krvinky v mém těle začnou mezi sebou bojovat. Oni se začnou zhlukovat, začnou vlastně dělat takové drtky, říká se tomu koagulace, a to je život ohrožující stav, protože ta krev potom, zejména v těch malých cévách, protože to vzniká na periferii, nemůže protékat naším cévním systémem a je to vážný, velice vážný stav.
1: Kdybychom se podívali, jaké jsou ty nejčastější skupiny a liší se to nějak třeba u nás a ve světě?
2: Liší, a začnu tedy těmi nejčastějšími. V České republice je nejčastější krevní skupina A. Budu si teď trošku vymýšlet procenta, je to okolo 42% podpůlku. Potom je krevní skupina 0, to je okolo 39%, a následuje krevní skupina B a AB, to má nejnižší zastoupení, to se uvádí různé zdroje tedy a liší se to, je to od 4 do 8%. Takže to je zastoupení v České republice. V té České republice je to velice podobné jako v celé střední Evropě. Když se posouváme potom víc jako na západ, tak přibývá v zastoupení té krevní skupiny 0. Naopak, když se posouváme potom na východ zeměpisně, tak potom roste zastoupení více krevní skupiny B. A je to dané prostě evolučně, je to dané migrací, různými selekčními tlaky a různými jako genetickými mechanismy. Můžeme si některé z nich uvést, abych pro ilustraci, tak například efekt zakladatele a nebo tedy efekt úzkého hrdla lahve.
0: Celý rozhovor o krvi a krevních skupinách s děkankou Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alenou Myslivcovou-Fučíkovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu. A koho přivítáme příští pátek 2. října? Po 10. hodině přivítáme herečku Jitku Sedláčkovou a restauratéra Pavla Tepfra. Po 11. nás navštíví pořadatel soutěže Muž roku David Novotný a vítěz letošního ročníku Jakub Bolek.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se ve Dvorském safari parku zastavíme v pavilonu Vodní světy. Konkrétně u hrosnýšů psohlavých, u vzácných hadů z Madagaskaru a jejich mláďat. Na svět jich přišlo 12 a hrají všemi barvami ohně, od rudé přes oranžovou až ke žluté. Zatímco dospělí hrosnýši měří přes 2 metry, v srpnu narozená mláďata mají kolem 30 cm. Hrosnýš psohlavý není jedovatý, jen kouše, řekl kolegyni Daně Voňkové zoolog Martin Smrček a přidal další zajímavosti.
1: Mám, pane Smrčku, pocit, že jsem v království hrosnýšů. Vitrín s těmito hady je několik.
2: Tak tohle jsou hrosnýši psohlaví z Madagaskaru. Máme teďka momentálně 12 čerstvých mláďátek. Máme samce s 2 samicemi. Oni se během zimy páří. Během následujícího roku rodí ta samice mláďata. Neklade vejce, ale rodí. Je to nepravý porod. Jsou ty plody jenom obaleny blanitou slupkou, takže to mládě okamžitě po tom vypuzení z těla matky prořezává lanku a opouští vaječné obaly a už žije pak samostatným životem. Takže se mluví o takzvané vejcoživorodosti.
1: Jsou ohniví, takže možná bychom mohli povědět, proč asi získali ten přídomek.
2: Červený jsou mláďata. Je ta zajímavost, že ty rodiče jsou úplně jiný. Tadyhle dole uvidíme vlastně jejich spíš sourozence o 3 roky starší. A vy byste řekla, že to jsou úplně jiný hady, ale nejsou. Mláďata jsou prostě takhle, jak říkáte, ohnivě zbarvený, červeno-hnědý. A během třeba roku nebo roku a půl začnou měnit juvenilní zbarvení do toho adultního dospělého šatu.
1: Tam převládá zelená, černá, bílá.
2: Jsou to dokonalé mimikry, ono, když si představíte, že tohohle hada byste měla hledat někde v deštném pralese, to je k nenalezení. Jsou unikátní, protože Madagaskar byl oddělený od prakontinentu už hodně dávno a spousta těch zvířat je tam endemických, takže nikde jinde se nevyskytují. Bohužel spousta z nich už vymřela díky tomu odlesňování, lovení a jde to čím dál tím více.
1: Jiné zoologické zahrady zabývají se chovem toho druhu?
2: Sanzinia madagaskariensis je latinský název a drží je 42 institucí ve 120 jedincích. A z toho teda my jich máme teďka 20. A za poslední rok se podařilo rozmnožit ve 3 institucích, z toho jedno jsme my. Druhý je Augsburg, odkud pochází rodičovské trio našich hadů. A třetím je Tamsworth v Anglii.
1: Tihleti mladí jsou tady v expozici, ale dospělce můžou návštěvníci vidět kde?
2: Rodiče konkrétně těchto mláďat můžou vidět na našem pavilonu Madagaskar v menších teráriích. Tady jsou přístupné normálně návštěvníkům.
0: Rozmnožování hrosnýšů psohlavých není v zoologických zahradách obvyklé. Ve dvoře Králové nad Labem můžete tento raritně chovaný poddruh pozorovat od roku 2019.

0: Pokračuje náš víkendový seriál Dějiná města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. Dnes nám řekne víc o městských lázních v Hradci Králové, které byly slavnostně otevřeny v dubnu roku 1933.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Ve 30. letech nechala lázeňská komise poradního sboru Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zpracovat statistický přehled všech lázní, koupališť a plováren v Československu. A tato zařízení byla rozdělena do několika skupin. Zatímco skupina léčebné a klimatické lázně zahrnovala tradiční lázeňská místa s přírodními léčivými zdroji a kyselkami, tak v mnoha městech Československé republiky, která statut lázeňského místa neměla, byly zřizovány tzv. Městské lázně. Městské lázně tak představovaly dostupnější a finančně méně náročnou alternativu k pobytu v tradičních lázeňských střediscích a umožňovaly širším vrstvám obyvatel pravidelnou hygienickou, léčebnou i rekreační péči. K těmto městům se zařadil i Hradec Králové. Městské lázně v Hradci Králové se tak staly příkladem moderního zařízení, společensky významným prostorem z hlediska zdraví i hygieny, která ve 30. letech zpřístupňovala lázeňské a rekreační služby široké veřejnosti, a to po celý rok. Od roku 1933 tak mohli obyvatelé i návštěvníci města využívat vybavení, které bylo do té doby spojováno především s tradičními lázeňskými městy. Koncepci moderního zařízení vystihoval slogan Základem zdraví, světlo, vzduch a voda. A součástí provozu byla léčebná část. Návštěvníci mohli za dostupné ceny využít parní lázně, vybavené suchými i vlhkými komorami, bazény s teplou a studenou vodou, 10 kabin sprchových lázní, masážní sál, odpočívárnu a nabídku doplňovali uhličité kyslíkové koupele nebo vodoléčba. A co možná nevíte, že ve statistice provedené v polovině 30. let se okres Hradec Králové umístil na prvním místě v rámci celé Československé republiky jako okres nabízející nejvíce příležitostí k volnému koupání na přírodních tocích a rybnících. Tuto možnost poskytovalo 27 obcí v okrese. A je nutné dodat, že samotný Hradec Králové měl na Orlici hned 3 plovárny, což bylo v té době opravdu unikátní.
1: Hradecké minuty.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

15 minut před 16. hodinou jsme si poslechli kapelu Nightwork a jejich Slunce v duši. K podzimu rozhodně patří pouštění draků. Dnes odpoledne měli třeba oblíbenou drakiádu v Trutnově a v Náchodě ji pro děti chystají na 18. října. Nevím jak vy, ale já jsem jako dítě pouštění draků miloval. S kamarády jsme vždycky závodili, čí drak vylétne výš, no a kdo třeba draka udrží déle ve vzduchu. No a k podzimu také patří třeba dlabání dýní a Halloween. A proto v Prosečné na Trutnovsku proběhne v sobotu 10. října takzvané dýňování. Součástí této akce bude tvoření a vyřezávání dýní a také soutěže o hodnotné ceny.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Je krásné, když někdo umí pobavit, potěšit, rozesmát a ještě to dělá jakoby nic. Právě takový je Pavel Zedníček a proto mu Patrik Rozehnal věnuje celý další díl oblíbeného veselého pořadu Hvězdné návraty. Dozvíte se, co Pavel Zedníček původně studoval, kdo ovlivnil jeho cestu k divadlu, s jakými hvězdami chodil do školy i jak vznikly legendární filmy, seriály a televizní pořady. Bavte se s námi už po 16. hodině. No a za malou chvíli vás opět čekají zprávy a Tomáš Mysliveček.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Senioři v Rokytnici v Orlických horách můžou znovu navštěvovat univerzitu třetího věku. Poptávka po sex útulku v Nové Pace roste. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich a začátek týdne bude slunečný. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Muzeum Sýpka v Rokytnici v Orlických horách otevírá další semestr univerzity třetího věku. Začne ve středu 30. září a tentokrát se přednášky zaměří na roli šlechty v dějinách českých zemí a východních Čech. Lidé se tak dozví o životě šlechtických rodů, jejich majetku i jejich působení. Univerzita je určená především seniorům, přijít ale může kdokoliv, říká vedoucí muzea Sýpka Tomáš Zelenka.
2: Rozhodli jsme se zachovat osvědčený model 6 přednášek, kterých se budou moct zúčastnit jak náhodní příchozí, tak registrovaní posluchači. Výhodou registrace je, že registrovaní účastníci automaticky získávají rezervaci míst a navíc pro ty, kteří se zúčastní většiny přednášek, máme připravený i certifikát.
1: Zájem lidí o adoptování psů z psího útulku v Nové Pace v posledních týdnech stoupá. Lidé mají zájem i o psy, kteří byli v zařízení delší dobu. Zatímco psy z útulku mizí, koček a koťat stále přibývá, a to nejen z města, ale i z širokého okolí. Potvrzuje pracovnice Jana Henlová.
3: Koček hrozně moc, koťata 14 kousků, ale pejsků zase málo, což jsme rádi teď momentálně, těch je jenom 6. Kdo by chtěl něco přinést, tak radíme psí konzervy, kočičí stelivo, piškoty.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboje obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Sport. Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu po sprintu i stíhací závod. Vítězství z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová, do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul v Letohradě získala Tereza Voborníková. Počasí. V noci i zítra bude jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty v noci klesnou k 6 stupňům Celsia, zítra vystoupají na 20 až 23 a na horách naměříme maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové počítejte s omezením na malém náměstí. Do poloviny listopadu tam pokračuje rekonstrukce plynovodu. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím.
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, a ještě musím říct tuhle tu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný. No.
6: Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že ano, třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjal víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mě nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedený ho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou francouzskou se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, hej. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Říkám, ty jsi říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí. A Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaňa, co ona říká? A říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Slavné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně ono to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorm, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, ještě. To víš, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás? Aha. Aha, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No ale nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. Dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
5: Tyhle konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no, víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale ještě, počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Jo. A je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To sechtá normálně. Ta sechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: No. Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře máte. To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prýma, to máme kliku. Takže večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Uh-huh.
3: A kde?
5: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbávu.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No tak, co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota,
3: no.
5: Co nějak dohodne? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Znělka zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: Trvalé... A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo...

0: může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
1: Ztratit se můžete raz, dva.
0: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
1: No, třeba půjdete na houby, zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
0: Říkáte pěknou hovadinku, člověče.
2: Ale no tak děde.
3: Náš děda je pěkně ostrej.
1: A proč hovadinku?
0: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
1: Sedláčka, dědo, sedláčka.
0: A já říkám chalupníčka pořád.
1: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
0: Jo, to říkáte vy.
4: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
5: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíplout.
4: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou Dagmar Veškrnovou.
6: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
7: Prosím tě, co máš proti Rudlovi?
6: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimovci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
7: Jo, zapíchnu tej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
8: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
6: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
7: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
4: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám
1: zde.
0: Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko,
4: ne. Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který se Zdena Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. Kým máš 48?
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo? Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zednička. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedniček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si pan Doriář řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě. Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
3: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no. Leono, cože se vyspíte?
2: Počkej,
3: já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu nadštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si důvěř, to máš lepší. Já neumím hrát
2: Čudno. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod, tak mami, já ti dám Leonku ohledně. No
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč je nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč je nespojíš? No, prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No, tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše z práce, co se postrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký z práce?
3: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo,
2: takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím začít.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julii, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínáš ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Záchranné složky si příští týden vyzkouší v Orlických horách zásah v těžko dostupném terénu. Web Klicperva divadla nově propojuje řidiče a cestující mířící na stejná představení. Divadlo Jary Cimrmana dnes v Příchovicích slaví 60 let a začátek týdne bude slunečný. Tomáš Mysliveček vám přeje pěkné odpoledne. Okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou ve středu 30. září cvičit hasiči, policisté a záchranáři zásah u rozsáhlého lesního požáru. Cvičení se zúčastní zhruba 200 lidí a kvůli pohybu hasičské techniky a vrtulníků bude ve středu část oblasti uzavřená pro veřejnost. Omezení se dotknou silnic i turistických cest.
5: Cvičení začne příští středu kolem 7:30 ráno a potrvá do odpoledne. Hasiči si vyzkouší zásah v těžko dostupném terénu bez blízkého zdroje vody. Zaměří se hlavně na zásobování vody a její dálkovou dopravu. Uzavřená bude silnice 2. třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi. Omezení se dotknou také turistických tras z Neratova směrem na Hladinec a Anenský vrch nebo z Mezivrší na Anenský vrch. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Klicperovo divadlo v Hradci Králové spustilo na svém webu novou službu spolujízdy. Reaguje tak na komplikace diváků s večerním návratem domů, který často omezuje jízdní řád posledních autobusů a vlaků. Na adrese klicperovodivadlo.cz můžou návštěvníci nabízet volná místa v autě nebo odvoz vyhledávat, a to pro cestu na představení i zpátky. Projekt zatím funguje ve zkušebním režimu. Vedle dopravy má propojovat taky lidi se společným zájmem o divadlo. V Příchovicích u Tanvaldu dnes divadlo Jary Cimrmana společně s Českým rozhlasem oslavuje jubilejní 60. sezónu. Do areálu u Čápa dorazili příznivci divadla i členové souboru.
6: Pro někoho je vyblý Švejk, pro mě Cimrmani.
7: Říká cimrmanolog Roman Žluva. Během oslav soubor společně pokřtil knihu Divadlo Jary Cimrmana 60 let vyprodáno.
8: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, odnesal bys to taky.
7: Řekl Zdeněk Svirák, když knihu křtil pivem Pavouk. Na oslavě dorazil taky například Petr Bruckner, Miroslav Táborský nebo Miloň Čepelka. Ten v Příchovicích oslavil i své nedávné 90. narozeniny. Při oslavách taky moderátoři Radiožurnálu vyhlásili výsledek ankety o nejoblíbenější postavu z Cimrmanových her. Prvenství získal Karel Infeld Práchenský ze hry Záskok. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. A hokejisté Hradce Králové v Plzni před půl hodinou rozehráli další zápas Tip Sport Extraligy a aktuální stav je 1-1.
3: Počasí.
4: V noci i zítra bude jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty v noci klesnou k 6 stupňům Celsia, zítra vystoupají na 20 až 23 a na horách naměříme maximálně 16. Biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku pokračuje rekonstrukce opěrné zdi silnice 1/16 mezi Volanovem a Pělníkovem. Úsek je do 19. října zcela uzavřený. Objízdná trasa vede přes Rudník a Hostiny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné nedělní odpoledne je 27. září a dnes slaví svůj svátek Jonáš. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět odpolední písničky od srdce. Tak pěkný poslech vám z Českého rozhlasu přeje Marek Šinkora.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na e-mailovou adresu studiohradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář. No a pokud byste právě teď nebyli na internetu, můžete poslat SMS zprávu ve tvaru Hradec bez diakritiky a veškerých háčků a napsat tam svou oblíbenou písničku na číslo 91104. No a nebo samozřejmě můžete zavolat přímo do studia na číslo 726 46 46 46. První písnička bude od Evy Farné, kterou nechává zahrát paní Dana své mamince a poputuje také paní Pavle a jejím dětem jen tak pro dobrou náladu.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

14 minut po 17. hodině jste slyšeli Helenu Vondráčkovou a teď nám zase pokračují písničky od srdce. Další písničku vybrala paní Jitka Metelková, protože už 2.10. se dožívá krásných 70 let pan Jan Metelka z Horního Jelení. Je moc hodný, milý a klidný manžel, tatínek, dědeček a v neposlední řadě i skvělý kamarád. Chtěli bychom mu zahrát jeho oblíbenou písničku, kterou si i rád zaspívá, a popřát mu, ať se především dobře má, je zdravý, šťastný a užívá si podzim života, jak si sám bude přát.

Je 17.20, v Českém rozhlase Hradec Králové pokračují písničky od srdce. Další píseň vybírá paní Věra Prokupková, která by ráda zahrála pro paní Marii Hejnovou z Lampertic k jejím zítřejším kulatým narozeninám.

Krištof a Tomáš Klus a jejich písnička Cesta hrála v rámci písniček od srdce jedna z voleb, kterou jste si přáli. No a další písničku vybírá paní Josefína, která by chtěla nechat zahrát holky z naší školky, protože tuhletu písničku měla moc ráda se svojí kamarádkou, která je teďka bohužel v nemocnici a ráda by jí tím rozveselila.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Dvě minuty po půl šesté pokračují písničky od srdce. No a jakou písničku nám vybere pan Ondra? Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Marku, já vás zdravím, Ondra Utosnu. A já bych dneska chtěl nechat zahrát píseň Teď královnou jsem já a věnuju to speciálně za prvé Monice Absolonové, která má dneska narozeniny, a pak samozřejmě všem mým fanouškům a hlavně Monice Skořilotí, to krásně zpívá. Ještě hodně dlouho.
0: Tak děkujeme za zavolání a tady máte svou oblíbenou písničku. Naschledanou.
1: Díky, Marku, mějte se na všem.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: 20 minut před 18. hodinou pokračují písničky od srdce a další písničku nám vybere paní Růženka. Pěkné odpoledne.
1: Pěkný nedělní podvečer, zdravím vás, Marku, vaši celou vysílací směnu a všechny posluchače. A písničku, co jsem vybrala, tak bych moc ráda poslala paní Olince Macákové do Hradce Králové Touchova, zdravím jejího manžela. Tak by to bylo pro Haničku do Nového Města a pro moc milou Evičku a moc milého Toníčka do Lánova. A písnička bude samozřejmě pro všechny osamělé, nemocné lidi a děti, a nebo pro všechny, kdo jim nemá dát komu zahrát. Takže takhle všechny zdravím. Všem přeji zítra krásný sváteční den a celý další týden krásného babího léta. Mějte se všecky krásně. Zdraví vás Růženka z Rychnovska. Děkuju pěkně, nashledanou.
0: Děkujeme za zavolání, nashledanou. Právě.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora, Náš příběh. To byla jedna z písniček, kterou jste si vybrali jako svoji písničku od srdce. No a další píseň nám vybere paní Jana. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji všem. Já jsem vybrala trochu jiný žánr, než se teďka hraje pořád v rádiu. Vybrala jsem starý dobrý jazz. Musím se přiznat, že jsem chtěla nějakou písničku hlavně pro sebe, pro svoje poveselení, ale posílám ji všem dobrým lidem, všem, co mají rádi jazz, a posílám ji taky paní Růžence z Lichnovska, která před chvílí volala, a všem těm svým přátelům, co mám přes rozhlas, i přátelům, co mám tady u nás doma v Trutnově.
0: Tak děkujeme za zavolání. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Naschledanou.
0: Naschledanou.

Eye of the Tiger, písnička, kterou určitě všichni znáte z filmu Rocky, zazněla pár minut před 18. hodinou v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Po 18. hodině si dnes připomeneme slavného spisovatele, překladatele a exilového vydavatele, rodáka z Náchoda, Josefa Škvoreckého, který by přesně dnes oslavil 102. narozeniny.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat do konce září. Radní Hradce Králové schválili převod stříbrného rybníku do majetku městských lesů. Útoky vlků na hospodářská zvířata pokračují a teploty v noci klesnou k 6 stupňům. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
2: Kdo už jednou o zaslání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu podle Bejčka přijde. Vodní plocha stříbrného rybníka v Hradci Králové by mohla brzy patřit společnosti městské lesy. Po srpnovém převodu areálu kempu radní doporučili zastupitelům schválit i převod samotné vodní nádrže. Městská společnost do rozvoje kempu, jeho modernizace, rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb i ubytovacích kapacit investovala v minulosti desítky milionů korun, připomíná mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
5: Městské lesy Hradec Králové zajišťují provoz kempu na základě nájemní smlouvy od roku 2019. Po celou dobu areál stříbrného rybníku slouží široké veřejnosti, přičemž koupání ve vodní nádrži, jež je součástí kempu, je bezplatné. Předpokládaná hodnota vodní plochy je téměř 64 milionů korun.
2: Albrechtice nad Orlicí plánují na příští rok opravu pomníku padlým. Ten byl odhalený už v roce 1924 a po více než 100 letech ho čeká obnova. Obec chce nechat vyčistit pískovec, obnovit nápisy a doplnit ulomené části. Při rekonstrukci odborníci otevřou také schránku se vzkazem pro budoucí generace a původní vzkaz nahradí novým. Náklady jsou zhruba 170 tisíc korun. Většinu má pokrýt dotace Ministerstva obrany. Královéhradecký kraj už letos za škody způsobené vlky vyplatil chovatelům na náhradách víc než 2 miliony korun. Nejvíc zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion.
6: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadly i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Golfistka Sára Kousková skončila pátá na turnaji Ladies European Tour v italské Monze. Se skorem 7 ran pod par zaostala o 5 úderů za vítěznou jihoafričankou Alexandrovou a vybojovala svůj druhý nejlepší výsledek v sezóně. Další z Češek Patricie Maková obsadila 14. místo. A pokračuje hokejový extraligový zápas Hradce Králové a Plzně. Ta ho po druhé třetině vede 2-1.
3: Počasí.
2: V noci i zítra bude jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty v noci klesnou k 6 stupňům Celsia. Zítřejší teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách naměříme maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutrovsku počítejte s komplikacemi na silnici mezi Dvorem Králové nad Labem a Novými lesy u Bílé Třemešné. Osobní auto tam narazilo do stromu. U nehody jsou záchranáři.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme, že jste s námi. Od mikrofonu vás zdraví Marek Šinkora a přeju příjemný poslech do celých východních Čech. Teď si dáme písničku Nonstop od Michala Davida.

0: Marie Rotrová zpívala 18 minut po 18. hodině v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Když se řekne Dany Smiřický, mnohým se nejspíš vybaví milovník jazzu a velký obdivovatel žen, stále nešťastně zamilovaný smolař, marně svádějící ženy a dívky, později také autor detektivních příběhů. Hrdina úspěšných a známých románů, jakož jsou třeba Zbabělci, Prima sezóna, Tankový prapor, Příběhy inženýra lidských duší, Mirákl a další. Zároveň jde také o literární alter ego neméně známého a celosvětově úspěšného autora Josefa Škvoreckého. Tento česko-kanadský spisovatel, překladatel, exilový vydavatel a náchodský rodák by právě dnes oslavil své 102. narozeniny, kdyby 3. ledna 2012 v Torontu nezemřel. Jeho příběhy jsou tu ale s námi stále, tak si pojďme ten jeho životní nyní společně připomenout.
1: Já jsem měl jako každý v Čechách značnou politickou školu, školu zkušenosti. No a když přišli Rusové, tak jsem věděl, že to je na dlouhou dobu konec jakýchkoliv pokusů o svobodu. Bylo mě 46 let a měl jsem na vybranou. Buď jsem mohl teda spáchat sebekritiku a začít psát podle stranické linie, což jsem přirozeně nechtěl, jo. Nebo jsem mohl jít zase do undergroundu, že jo, jako jsem v něm byl v 50. letech, a to už se mě nechtělo, protože jsem na to byl moc starý. Nebo jsem se mohl prostě odmlčet a nepsat, a to mi na ní dáno, protože já když nepíšu, tak nejsem jaksi na světě šťastný. No, tak jsem se rozhodl, že to risknu a že půjdem na západ a já se pokusím nějakým způsobem se tam uživit a pokračovat v psaní. No a Zdena prostě, která nejdřív měla velký iluze, že se to přece jenom nějak udrží, že ten Dubček třeba se dostane do moci, tak potom, když se ke konci roku 68 a potom, když se Palach upálil, tak už jí taky bylo jasný, že to nejde, tak prostě se mnou odešla do exilu a rozhodli jsme se prostě, že to riskneme a že půjdeme hledat tu svobodu, kterou jsme v Kanadě bohu díky našli.

0: Prosím.
1: Jsem Dany. Dany Smiřický.
0: To je vaše pravé jméno?
1: Dany Smiřický je mé alter ego.
0: Ale no... A co Josef Mnata, Josef Pepít, Erol, Josef Vala, Vladimíra Burke, Mary Novak, Josef Benda?
1: To jsou mé pseudonymy.
0: A jak se tedy vlastně jmenujete?
1: Josef Škvorecký. Škvorda, prostě obyčejnej český Pepík, který si chtěl tak trochu sáhnout na svět.
0: Aha. Narozen 27. září 1924 v Náchodě.
1: To souhlasí. Chcete znát i datum mé smrti? 3. ledna 2012 v Torontu. Ta dvě místa jsou od sebe vzdálená hezkých pár kilometrů a snad 1000 let. Ale hezký život to byl, i když trošku hořkej, jazzovej. Snad tu Ameriku s mým rodištěm spojuje jen ta muzika. Jazz.

0: Umělec?
1: No,
0: na co jste hrál?
1: Tenor saxofon.
0: To byla vaše jediná vášeň?
1: Kdepak, těch vášní bylo. Třeba hezký holky. Představte si tu dobu, kdy se jaro překluje do léta a oni chodí po náchodě s holými lítky a sukní rozevlátou větrem.
0: No, vy jste musel být docela...
1: Zdání klame. Já byl nesmělej, takovej brejlatej klučina. Spíš jsem holky ukecával, než by mi sami padali do náruče. Od toho tam byli jiní. Tak jsem to aspoň napsal. Ostatně, přečtěte si to.
2: Třeba ve vaší první knížce.
1: No jo, zbaběl si.
2: Tak.
1: Ale ty ženský byly důležitý i v jiných knížkách. Ale to víte, důležitý byly ty první lásky. To mám třeba v Prima sezóně. To byla taková nostalgická vzpomínka, kterou jsem napsal už po emigraci v 70. letech. Ale tou největší a nejdelší láskou mýho života byla Honzlová, totiž Salivarová Zdena.
0: Takže Josef Škvorecký, Rodiště Náchod.
1: Samozřejmě každý ví, že ten fiktivní kostelec ve Zbabělcích byl Náchod. Jako ostatně ve všech pozdějších knížkách. Neuměl jsem nikdy psát jen tak. Vždycky to bylo o věcech a lidech, které mě obklopovali, nebo o kterých jsem přemýšlel. Jen jsem si to vždycky trochu poupravil, dal tomu šmrnc, protože ten normální život je tak trochu nudnej, ne?
2: No, tady koukám, že ta vaše první knížka vznikla už v roce 48 a vyšla až 1958.
1: Jo, byla to složitá cesta do světa velké literatury. Pěknej skandál jsem si tehdy užil. I ti, kdo mi pomáhali. Než ta knížka přišla na svět, měla složitou historii a ani pozdějc to neměla lehký. Ale přinesla mi slávu, to jo.
2: O tom ještě bude řeč. Vy byste Josefe rád do nebe?
1: No, já vlastně nevím. Zasloužím si to?
2: To hned zjistíme. Tady je to takový trochu improvizovaný poslední soud.
1: Vidíte, a já nejsem věřící. Aspoň ne v tom ortodoxním slova smyslu. Já byl vždycky na víru moc velký skeptik.
2: Tady nejde o víru. Tady jde o argumenty. Je na vás, abyste se obhájil.
1: Sám?
2: A koho byste chtěl?
1: Kamarády, čtenáře, kritiky, zkrátka někoho, kdo by doložil mý dobrý skutky.
2: Milý Josefe.
1: Tak aspoň Daniho. Nebo ty další postavy z mých knížek. Do každé jsem vložil něco ze sebe. Oni toho nakonec o mně vědí víc než já.
2: Myslíte ty detektivy? Třeba poručíka Borůvku, pátera Noxe? Vy, inženýre lidských duší, jak jste naivní? A jste přesvědčen, že by svědčili ve váš prospěch?
1: Musím spoléhat na to, že čas je milostivý a že aspoň někteří mají smysl pro humor. Jestli to dobře chápu, tak po posledním soudu už budu na pořád tady. I když netuším, kde to tady je.
2: Však jste toho taky napsal spoustu. A nejen napsal, ale i překládal. Co to tady máme za ten případ? Prezident krokodýlů. Kdo tu knihu Warrena Millera vlastně přeložil? Vy nebo Jan Zábrana?
1: Zrovna o tom bych dost nerad mluvil. Musí vám stačit, že se k tomu autorství hlásím. A vůbec, už jsem to vysvětloval mnohokrát.
2: Dobrá, nechme to být. Zatím. A s těmi vašimi obhájci, vždyť já je vidím, jak se za váma tlačí v zástupu. Jsou s váma, i když vy to asi nevidíte.

0: Případ Škvorecký Josef. Andělo!
1: Ano!
2: Prosím, svatý Petře?
0: Budete mi asistovat.
2: Ano, ano, jistě.
0: Vždyť vy to znáte. Budete číst doličné materiály. A vy, Josefe Škvorecký, přísahejte, že budete mluvit pravdu a nic než pravdu.
3: Pane Bože.
0: Ale pozor, pozor, jen svatý Petr.
3: Svatý Petře, to přece nemůžete po spisovateli chtít, aby mluvil jen pravdu, bez možností nějak opentlit, zdramatizovat, zatraktivnit.
0: Josefe, jak jste to říkal s tím ukecáváním holek? Vy ukecáte i svatého Petra. Tedy, začněme už konečně. Čas běží, i když věčnost je nekonečná.
3: No, narodil jsem se v Náchodě na podzim roku 1924. Táta byl bankovní úředník a taky náčelník Sokola. Maminka byla schocka, krásná žena.
0: Mluvte o sobě.
3: Jistě, svatý Petře. Těžkou nemocí jsem byl na řadu předpubertálních let vyřazen z normálního života a tím více mi líbily holky.
0: Ale no,
3: s uměním milovat jsem si vypěstoval hlavně schopnost konverzace a korespondence. V obém jsem se vypracoval ke skutečnému mistrovství.
0: Zajímalo vás ještě něco, kromě dívek?
3: Já se píděl po swingu, až swing vykvetl přímo v kostelci. Ačkoliv jsem byl slabý na plíce, vymámil jsem na svém zámožném tatínkovi tenor a hrál jsem a hrál, ale špatně. Založili jsme Red Band.
0: Vy jste byl rudý komunista.
3: Ale kde pak, s komunisty ani sovětskou špionáží to nemělo nic společného. To jsem jen špatně pochopil název pražské kapely, která se jmenovala Blue Music, kde je ta modrá znamením smutku, a tak jsem navrhl Red Music. Hráli jsme v továrně Metal Bauwerke, kde jsem byl totálně nasazený, o polední pauze v kantýně pro dělníky, a jásnil o tom, že se jednoho dne stanu barovým saxofonistou.
0: Takže žádné psaní, ale muzika.
3: Teprve časem jsem pochopil, že muziku pro mě bude asi líp poslouchat a psát o ní. Prostě jsem na to neměl. V 19, ve 20 jsem psal slušné básně a trapné povídky. Když jsem se snažil napsat divadlo, bylo to ještě horší. Poradil mi tehdy kamarád Vráťa Blažek, tehdy už slavný divadelní autor.
0: A co vám ten divadelní autor poradil?
3: No, řekl mi bez obalu. Tak se s tím, člověče, neser a hopiš, jak slyšíš. Ale než z toho byla literatura, ještě to trvalo.
0: Neprotahujte to. Zajímá nás hlavně váš první román. Jak se to jmenuje?
4: Zbabělci.
2: Zbabělci.
0: Jo, přesně.
2: Vyšli v roce 1958. Tady čtu. Jak někdo řekne Škvorecký, tak password, heslo je Zbabělci. To přece není vůbec špatná knížka. Zřejmě i knihy mají své osudy.
3: To víte, speciálně Zbabělci měli dosti spletitou historii. Já je psal na pokračování, když jsem se léčil ze žaludečních problémů v lázních. Popsal jsem postupně 35 školních nelinkovaných sešitů, ale věřil jsem v té době spíš svým básním. V roce 1946 vypsala družstevní práce literární soutěž na sbírku básní. Já ji obeslal rukopisem Nezoufejte.
0: A jak jste dopadl?
3: Pochopitelně jsem nevyhrál, ale vytáhl si mě tam František Halas, tehdy slavný básník a povoláním úředník. Když jsem v konfrontaci s ním rozpačitě tvrdil, že jsem žádné ocenění v soutěži nečekal, přerušil mě šokujícími slovy. Jen neříkejte, jednou ta deflorace přijít musí. Kdybychom vám dali cenu, vrhli by se na vás všichni zleva zprava.
0: Vidíte, tak přece jen úspěch.
3: Ale kdepak, nedali mi to, protože to bylo špatný. Ale ve světle mých budoucích knih se ukázala ta slova jako prorocká.
2: Tady máme, že po válce jste studoval v Praze. Napřed krátce medicínu, poté angličtinu a filozofii na filozofické fakultě.
3: Jo, bydlel jsem tehdy u svýho strýce. Na podzim 1948, když jsem se učil na státnice, preludoval na klavír, jsem se vrátil k psaní zbabělců.
2: Je, můžu kousek přečíst?
0: A čtěte, andělo, čtěte.
2: Ano. Seděli jsme v Port Arturu a Beno řekl, tak revoluce se odkládá na neurčito. Jo, řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. Z technických důvodů, ne? Bambusový plátek chutnal jako vždycky příjemně.
0: No, konečně ten váš slavný román. Tehdy se objevil poprvé Dany Smiřický.
2: Enfant terrible české literatury.
3: Ano, ano, to jsem já, jeho alter ego. Už jsem zůstal. Vzal si mě i do světa na druhou stranu zeměkoule, ale ve vzpomínkách jsem se nikdy nevzdálil z Náchoda. A proměňoval jsem se podle toho, jak se měnil on, Dany.
2: Zde doličné dopisy napsané Škvoreckým do nakladatelství 68 Publishers. Zbabělci? To je totiž nejkradenější kniha na světě. S kýmkoliv jsem doma, i teď tady zavedla řeč na zbabělce, každý mi řekl, to jsem měl, ale někdo mi to ukradl. Počet okradených jde do desítek. Já sama jsem mezi nima. Nebo tady. Já osobně jsem vždycky raději sáhnul po legendě Emeke, místo po zbabělcích. Mimochodem, už po ní nešahám. Už mi po ní šáhnul váš bezcharakterní obdivovatel.
0: Samé kladné ohlasy?
2: Pozor, tady jsou nějaké oficiální. Škvorecký se v té knize ukázal jako cynický fotograf. Podařilo se mu vykreslit vlastní morální charakter autora tak nízko, jako dosud nikomu. Sélinová cesta do hlubin noci byla proti zbabělcům neškodné čtení. Nebo tady? Pokud jde o prvotinu Josefa Škvoreckého Zbabělce, nadaný autor mi připomíná kotě, sice už značně protřelé a chytré, ale nebezpečně napadené prašivinou. Má-li být zachráněno při životě? Učiňte, co redakční rada československého spisovatele opomenula udělat. Doneste je ihned ke zvěrolékaři.
0: Josefe, Josefe, už tehdy vám vyčítali neslušná slova a dokonce pornografii.
3: No, když pokládáte slovo ňadra za pornografii.
0: Ja.
3: Jinak ano, přiznávám sprostá slova, ale píš, jak slyšíš, všechno jsem odposlouchal ze života.
2: Ovšem, v románu Tankový prapor z vojenského prostředí to bylo ještě horší. Znovu si dovolím zacitovat z dopisů čtenářů knih nakladatelství 68 Publishers. Milostivá, neračte se zlobit, ale knihy vašeho ctěného pana manžela se mi nelíbí, protože výrazy, které používá, píši já toliko na stěny veřejných záchodků. Nebo tohle. Byl jsem překvapen napsáním knihy Tankový prapor. Něco tak hloupého jsem ještě nečetl. U nás se takto v rodině nemluví, prostě na to nejsme zvyklí. Ve škole nás učili, že spisovatelé a herci povznášeli lid. Nevím, co je vtipného v té knize. Nedivím se autorovi, je to nevychovanec. Ale že jste takové hlouposti vydali. Ale i něco na obranu. Z vlastní zkušenosti vím, že vojna není kojná. A proto i přes různé kritiky přejemnělých obránců čistoty a jemnosti našeho jazyka zastávám to, že Tankový prapor nebylo lze jinak napsat. Každá zjemnělůstka by byla absolutně násilná.
0: Stačí. Myslím, že román je dostatečně znám. Pokud vím, byl z toho i film. Ale mě zajímá jiná věc. To nakladatelství 68 Publishers. Jak jste k tomu přišel?
3: To je, svatý Petře, dlouhá historie. Začalo to tím, že jsme se ženou odešli, když oni přišli.
0: Co tím myslíte?
3: Mluvím o roce 68, když k nám přišli Rusové. Druhé osvobození neboli okupace. Srpen 68. Já po matce částečně schotského rodu nesnáším dobře to postavení nevolníka. Proto i z jiných důvodů nebyl pro mě odchod tak těžký jako pro mou ženu. Bylo mi jasné, že tohle je konec české
2: Svatý
3: země
2: Petře.
3: Jako země západní.
2: Svatý Petře hovoří o době, kdy odešel z Československa nejprve do Kalifornie a pak do kanadského Toronta. Všude tam měl možnost přednášet na univerzitě.
3: Takže jsem odcházel s ukončeným vzděláním, bez iluzí do země, jejíž jazyk jsem znal a která byla odjakživa mou druhou vlastí. Pro ženu to bylo mnohem horší. Ale v kostele starobile slíbila mě následovat, kam mě osud zanese. Pro mě bylo léto 1969 podivným koktejlem uskutečněných snů, ale i noční můrou o nejisté budoucnosti. Pro mou ženu to byla noční i denní můra nesmírného stesku.
0: A z toho stesku vzniklo nakladatelství.
3: No, nějak tak. Považoval jsem to za bláznivý nápad. Neměli jsme peníze ani zázemí, ale Zdena, moje žena, to dokázala. Mrzí mě, když píšou chválu, že Škvorecký založil, Škvorecký vydal, co všechno udělal od dob Karla Čapka pro českou literaturu, ale to všechno ona, ne já. Holka, kterou jsem kdysi potkal v Praze.
2: Prvním vydaným románem exilového nakladatelství 68 Publishers byl Tankový prapor, který byl v Praze ve stránkové korektuře zabaven. Právě toto dílo zaznamenalo velký úspěch a v reedicích patřilo ke knihám, které udržely nakladatelství nad vodou.
3: Prohlašuji, že k tomuto projektu jsem propůjčil spíše své jméno a nekladu si zásluhy o jeho fungování. Dodnes ostatně nevím, jak to všechno moje žena dokázala, ale jsem hrdý, že tam vyšlo tolik pěkných knížek, jak mých, tak i autorů, kteří nemohli doma publikovat.
2: Nakladatelství 68 Publishers, založené v Torontu v roce 1971, se zařadilo mezi přední československá, nejen exilová nakladatelství. V něm do počátku 90. let vydávalo české exilové autory a v Československu zakázaná díla. Do roku 1993 vyšlo celkem 227 titulů.
0: Jak tak poslouchám, že vy jste hlavně psal. Chválihodné. Myslel jste na čtenáře.
3: Přiznávám, že při psaní jsem na čtenáře nemyslel. Chtěl jsem připravit plezír především sám sobě.
0: Psaní románu je milostný akt s řadou předčasných ejakulací, no, ale také řadou překrásných orgazmů.
1: No, aspoň, že jste upřímný. Andělo, přečtěte ještě něco málo z dopisu.
2: Ano. Co mě zvlášť poutá na vašich románech, je, že zpracujete seberiskantnější námět takovým způsobem, že to člověka jen srdečně rozesměje, zatímco u jiného spisovatele to působí trapně. Dialogy jsou sice povrchní, ale dobře se čtou. Četli jsme Hříchy pro pátera Noxe. Asi tu knihu ukradneme, abychom měli v knihovně pro jistotu dvě. Kdyby nám ji někdo ukradl. A tady jeden odborný posudek. Škvorecký vyvolává u některých lidí odpor, protože má schopnost být naším živým svědomím. Zadřít se příběhem do duše. Tento jen zdánlivě amorální autor je ve skutečnosti přísný moralizátor, jenž nesnáší v životě polovičatost, lež, lhostejnost, nedovzdělanost.
1: No a Stačí. Děkuji, Andělo.
2: Ano.
1: Postupme dál. Jak to bylo po návratu do Čech?
2: 40 let umělecké dráhy udělalo z Josefa Škvoreckého v očích kritiků a čtenářů na počátku 90. let žijícího klasika. Fiktivní svět jeho autorů

0: spolupracovali na překladech, se mi opravdu už nechce mluvit. Ale trefovali se do mě i kvůli termínu sexuální harašení, který je mi přičítán, ale vymyslel ho kamarád Ota Ulč.
1: Je čas končit. Ani věčnost není nekonečná.
0: Vidíte, mně se s vámi tak hezky povídalo, až jsem úplně zapomněl, že se tu řeší moje existence na věky věku.
1: Josefe Škvorecký, alias Dany Smiřický a vy ostatní postavy jeho románů, slyšte můj závěr. Vzhledem k tomu, že jste vypovídal upřímně a vyvaroval jste se neslušných výrazů, máte právo vstoupit do nebe.
0: Pane Bože,
1: ale
0: pardon, svatý Petře, to jste mi teda vyrazil dech.
1: Josefe, vy si nikdy neodvyknete skákat lidem do řeči, co?
0: Promiňte, už poslouchám.
1: Vaše postavy budou vašimi delegáty na zemi, kde mohou zůstat tak dlouho, dokud je lidé budou číst, dokud na ně nezapomenou. A tady, Josefe, malý dárek a vklad do posmrtného života.
0: Co to je?
1: No, jen se podívej.
0: Tenor saxofon. Nádhera.
1: Už můžeš jenom hrát, jak jsi to vždycky přál.
2: A třeba v nebeském báru.
1: Půjde ti to. To je dárek od samotného Pána Boha.

Příběh Josefa Škvoreckého pro rozhlas zpracovala Jana Suprová a v roce 2017 společně s mistrem zvuku Leošem Sedláčkem natočil režisér Pavel Krejčí. V pořadu účinkovali herci Jiří Zapletal, Jan Bílek a Martina Nováková.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Vlastivědnému muzeu v Dobrušce patří i dům Františka Kupky. František Kupka je známý jako jeden ze zakladatelů abstraktního malířství. I když jeho dílo za jeho života nebylo úplně pochopeno, dodnes patří jeho obrazy k nejdražším, co se týká tvorby českých umělců. František Kupka se narodil v Opočně, ale dětství a mládí prožil v Dobrušce, protože tam jeho otec získal práci tajemníka na radnici. V Dobrušce tohoto světoznámého malíře připomíná expozice, do které Janu Kudivejsovou zavedla ředitelka muzea Pavlína Žďárková.
1: Zvala jsem vás do naší nejmenší a nejnovější expozice Dům Františka Kupky. Je u kostela, je malinká, ale krásná, je hlavně autentická, protože tady skutečně v 11 měsících se přestěhoval František Kupka s maminkou a s tatínkem. Tady se mu narodili všichni sourozenci a tady on teda dospěl do malíře, který pak odešel na učení do Jaroměře a následně do Vídně a do té Paříže, kde si ho všichni pamatujeme nebo kde všichni jako ho máme spojeného s Paříží. Máme tady jednak aukční reprodukce jeho děl i abstraktních. Jedna z místností je věnovaná jeho legionářské činnosti, což spousta lidí neví, že byl členem československých legií ve Francii a bojoval za naši samostatnost, dokonce navrhoval i československou vlajku, takže tam je jeden z jeho návrhů tehdy do té soutěže. A máme tady jeden jeho originál, který osobně přivezla do Dobrušky jeho manželka.
2: To je tady ta vedlejší část, tam, kde jsme potkali uniformu.
1: Tady ta část je zaměřená právě na tu jeho legionářské žití a na počátky abstraktní tvorby, která právě se netrefila úplně do doby, protože to jeho první abstraktní představené dílo, ta dvoubarevná Amorfa fuga, vznikla v roce 1912, čili krátce na to nám vypuká první světová válka a ta abstrakce v té době prostě neměla šanci ještě prorazit, nebyla vůbec pochopená, nebyl nikdo, kdo by se tím zabýval. Ta válka to zase přerušila, odsunula dál, takže až potom v těch 30. letech, dejme tomu, on začal tvořit takovou tu čistou abstrakci, ale pořád ještě za svého života nepochopeným umělcem. Umírá tedy v takovém jako upozadnění, až skoro opuštění a v dnešní době jeho díla přesahují jakékoliv jako hranice možné představy o tom, jak se to může prodávat draho.
2: Tady jeden z panelů Kupkova Amorfa, inspirací pro olympiádu, který to byl rok, tamhle to vidím, 2012.
1: To byl právě 2012, ano, a tam si právě autoři i těch uniform, těch pochodových, vzpomněli na to výročí Františka Kupky a toho jeho prvního představeného obrazu, takže na to oblečení, které nosili olympionici, na tu prezentaci, tehdy na to zahájení, na ten nástup, tak bylo inspirováno dvoubarevnou Amorfou fugou, takový ten krásný červeno-bílý, bílomodrý motiv, vlastně naše státní symbolika. Tehdy ty holinky, ve kterých nastupovali sportovci, byly tak populární, že byly okamžitě vyprodané, takže my jsme je skutečně sehnali na aukru úplně zajímavou cestou, se k nám do muzea dostali. Jinak celý zbytek té uniformy olympijské máme v muzeu, tady máme jenom ty holiny a čepičku.
2: A ještě mě zaujal ten návrh vlajky, jak jste říkala.
1: Tady, takže to je červený, modrý a bílý pruh, ale svislý, neměl tam ten klín, jako měl jeho kolega Kursa, který nakonec vyhrál.
2: A toto je tedy návrh z roku 1919, je tady popisek. No a tady vedle jsem si všimla, že je takový i dětský koutek, asi i pro nejmenší návštěvníky. Mm-hmm. A plakáty, kde roste umění 1, kde roste umění 2. Je to program Tvořivá dílna, pro koho bude určena?
1: Ono jich bude víc, těch tvořivých dílen, tyhle zrovna jsou pro školkové a školní děti. Potom máme další program pro maminky s malými dětmi a pro nevidomé osoby. Dostali jsme dotaci z Ministerstva kultury na podporu edukačních aktivit právě v těch muzeích a s místní malířkou Adélkou Ručkovou, která nám ilustrovala i naučnou stezku. To tady vidíte na zdi ty 4 obrazy, tak ty náleží právě k naučné stezce Dobruškou s Františkem Kupkou, která nám jde po celé Dobrušce a právě mapuje ta místa, která František Kupka měl rád nebo mohl vidět. A tahle ta Adélka Ručková vymyslela a vytvoří tady s dětmi to umění přiblížím abstrakci během série workshopů, kdy my sem budeme ty školy, školky a maličké děti zvát. Bude to probíhat teďka po část září, ale to je ještě expozice otevřená, takže to úplně dobře nejde, takže především v říjnu a v listopadu.
0: Dům Františka Kupky v Dobrušce můžete navštívit ještě teď do konce září. Pak hlavní sezona končí, ale od října do dubna je možné se na prohlídku objednat. Z Českého rozhlasu Hradec Králové se s vámi loučí Marek Šinkora a přeju příjemný podvečer do celých východních Čech.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Královéhradecký kraj podpoří úpravy horských běžeckých tras. České tenistky ovládly Billie Jean King Cup a zítra bude maximálně 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Královéhradecký kraj podpoří úpravu běžeckých lyžařských tras v zimě částkou 3 miliony korun. Schválili to na svém zasedání krajští zastupitelé. Peníze půjdou na tratě v Krkonoších, Orlických horách a v Kladském Pomezí. Stopy se podle sněhových podmínek budou upravovat od prosince do konce března.
3: V části Krkonoš na území Královéhradeckého kraje je naplánovaná úprava zhruba 520 kilometrů běžeckých tras. V Orlických horách je síť dlouhá asi 290 kilometrů. Se stejným rozsahem tratí počítá projekt také v Kladském Pomezí. V Orlických horách se kromě úpravy stop počítá s opravou a doplněním turistického značení a modernizací zařízení pro sledování jejich aktuálního stavu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Hradec Králové chce do Muzea východních Čech darovat sochu bývalého starosty Františka Ulricha. Sochu radnice pořídila v roce 2010 a umístila ji na náměstí Svobody. O rok později ji nechala odvést do veřejnosti nepřístupného areálu technických služeb na letišti. Darování sochy tento týden schválili radní města. Definitivně budou o převodu díla v úterý rozhodovat zastupitelé.
4: Dílu z prachatického dioritu od sochaře Stanislava Hanzíka v odhadované hodnotě až 1,5 milionu korun plánuje muzeum zajistit konzervátorskou a restauratorskou péči. Pomník s figurální částí a slunečními hodinami se stal terčem kritiky veřejnosti i odborníků, kterým od počátku vadila nízká výtvarná úroveň i špatná technická kvalita provedení. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Hradečtí hokejisté prohráli extraligový zápas v Plzni 1-2 a české tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. O svém triumfu rozhodli v Šenčenu už ve dvou hrách, ve kterých Muchová porazila Kalininovou a Nosková Svitolinovou. Po Američankách Kingové a Everettové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
5: Ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
1: Počasí.
2: V noci i zítra bude jasno, ráno ojediněle mlhy. Teploty v noci klesnou k 6 stupňům Celsia. Zítra vystoupají na 20 až 23 a na horách naměříme maximálně 16 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U základní školy Vyčiněvsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory. Z dopravy vše přejeme příjemný poslech a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřina.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnóze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit, už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovský bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opásk, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

aby ona mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub a je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života, a to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se ve Smyrně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině, v jihovýchodním cípu dnešní Černé Hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a tak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcině zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavěl pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh, nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltínského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodiny, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru. Protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Model trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurina Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Fora je 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic, a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety. Šárka Marková, Hula hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj, Luďku.
2: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, kdy jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, který s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. No. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.
2: Až to

jiná. Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, ale to pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solas a právě Daša.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když mluví...

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Backback Clan, to je jeho kapela, a odtextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal jí Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá jí po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu hlas...

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce.

0: Pražská dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 900 1103 a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne, plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odvez. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu rumu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to. No.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hníst, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jak ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když

0: nebo v hotelu Thermal. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
1: Sem se přivezou tři hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
0: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
2: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
0: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
3: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
4: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u
1: nás. Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jo. Jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako deal. No, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jízerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na čtyřech úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste ji zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
8: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně.
3: Moment.
0: Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měn ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to? To je jenom okurčička.
0: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. let, takže asi...
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
11: Vařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Dovolí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má tvojí nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aha, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod?
3: Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Je, oni zdědili tetičku.
3: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijem.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
7: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, nevelké dítě, to je
12: úplně. Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. To se teda nádhle.
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačky, podívejte, moje ubohy.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte
14: to přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, my jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
7: No, dej mi tu kytku, ať nezvedne, to by byla škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s ním. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Pane Šenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme. Ano.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: Proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trabl a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fiodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, víš?
8: No to víš.

0: Ty tam ani neumíme, veď?
1: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, div se nepoperou.
0: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
1: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
0: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
1: On Martínek, jo. No. Proč?
0: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
1: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
0: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
1: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
0: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
1: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
0: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
1: A když na tom přece vůbec nezáleží.
0: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
1: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
0: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinkové.
1: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
0: Já vůbec nevím, že šilhá.
1: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
0: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
1: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
0: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
1: Málem jsme se hádali, vy.
0: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
1: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
0: Ano.
1: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
0: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
1: Ne.
0: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Tam on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
1: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec, neukazuj, já chci sumec.
0: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
1: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat i mužky?
0: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
1: Já že ho miluju.
0: Jistě.
1: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
0: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
1: Co jsi to řekl?
0: Koťátko.
1: Co jsi to řekl? Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
0: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
2: Naschledanou.
0: Bohem.
1: Vidíš, co děláš?
0: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
1: Dobrý večer, pane Martíne.
0: Dobrý večer, paní Martinková.
3: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze k

0: které s ní vedla.
1: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala, já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala, no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí, to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
2: Tak to je krásný.
1: A ona stuhla a zasmála se a říkala, ty jsi vtipná.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Dej o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
11: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
11: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace té práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
11: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
11: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
11: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
11: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
11: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
12: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
13: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
12: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
13: Na městském úřadě Pautři.
12: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
14: Šel starý McDonald's z Ostravy domů.
4: Bartovské hartě večer se stavil.
12: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
14: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
12: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
14: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jako že už si tykáme.
12: No prosím.
14: Ich liebe dich.
12: Du bist...
14: so schön.
12: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
14: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
12: Vy mluvíte německy?
14: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
12: Děláte si legraci?
14: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
12: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
14: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
12: Jaká?
14: Přísná.
12: To se vám na mě líbí?
14: Všechno se mi na vás líbí.
12: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
14: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
12: To bych nevylučovala.
14: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
11: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
11: Měřábem.
6: No. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem, tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
11: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
11: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
11: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
15: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
15: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
15: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
15: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
15: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
15: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
16: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun. Přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte. Máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít. Mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu. Píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo. A zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Olomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím moc prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matelinku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobné, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo? Že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové. A neřeší o to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové. To je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prima holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě. Já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy, já ji hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ji nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopitelně.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo, ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si zaraz zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takové, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem celou brzo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který... Já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, Linko. Děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdraví to pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodu, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písničce vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nela, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je takové jako vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám, takže je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak.
0: Zažila jste někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec tak jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přímo, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ahoj, zdravím, ahoj, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Slavii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi a oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyzeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový příslo, jo, co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, protože já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty 4 se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost té restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, v nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam nadspěl a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí. No. Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co se mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze se veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera. Normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušel, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus,

0: dojet do Německa, vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom, v Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako.
1: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo nám volá?
1: Oto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do našeho spůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Ne, večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřel hospodský.
0: To vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, aneb něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než odevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám

0: sadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil.
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To ne. Se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Tak bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jo. Jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom jednu hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. Bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o to moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem, vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo, v tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měl ještě teda ohraničený tou hodinou, a to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, jo, jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management chtěli jaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fárplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano, ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Tak bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře, dobře, dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli? Tam na té druhé straně za těmi zadrčenými dveřmi. No jo, jsou to, ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávališ tam gasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. No to kdyby se, no to jo, tak to je docela dost, obzvlášť když si uvědomím, no. Že to ještě znásobím, no za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné,
0: nic.
1: Rozumím.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám se, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům Noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas Noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později, byla to Červená voda nebo posluchači Noční linky ze Sázavy, Uždáru, ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: Možná,
2: no
0: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo.
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici, no vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju, ale jak se cítí, no, takový štamgast, já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás, no na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání. Dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Bumři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka. All's up.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu přát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi, i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly,

0: Taky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání. Doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa. Ale to tak není. Nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty. Máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu? Zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme k Labi. Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky od toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučováním vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem se začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se jenom podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle. Tam ani nenosili jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samé. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. Hmm. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou šaramantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, no, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím Klaby, dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se dopovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu. Zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné, zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: I já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí, já jsem obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No. No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme. Já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše aj ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká.
0: A není to spíš předsudek nějaký, nebo
1: no,
0: něco podobného?
1: Nějaký, ale, že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo, aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata, nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc si vážím rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána,
0: mm-hmm.
1: jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: Na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:45, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den jsme jeli na procházce, když tak dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A nebo když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že
1: bylo, dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako a pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte se i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že je takový štamgastí všetci tam, v tom kruhu, a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál svým způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Halo, halo.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ani bych nečekal, že jsem se dovolal jsem se. Dá se říct hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem když tady. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už jste přímo do vysílání.
1: Přímo,
0: jenom jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín.
0: Počkejte, zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastovství. Nebo ano. Tak, no, já tady vzhledem toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radioamatérské vysílání, takže zase tam na těch radioamatérských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radioamatéři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zdůrazňují přesně ty sociální sítě a tyhle ty zážitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádií, tak zase já spíš zase přeladím hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhletěm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt doopravdy dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby doopravdy byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo, říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážní nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to...
0: Já bych Antoníne, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojený a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a tak, můžou se tím povyprávět, ať už ty bolesti, anebo ano, radosti tak, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře.
1: Tak,
0: všichni jsou si stejně rovni a to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné, ta změní zcela určitě.
1: No, určitě hlavně asi obrátí ten život úplně nahoru náma a je to takže říkám, oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru třeba nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. Jenom, nebo ne, to je spíš takové jenom ta moje jako myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a za to moře a tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a musel člověk, nebo nemusel, ale tak jsem, jo, já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano, ano, ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. To je maňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z dennodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil, prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: Ano, vydržel jsem.
0: To jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: Taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne, tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, ale tak... Člověk s tím musí žít, no tak už mě je přes 70, no ale tak...
0: No důležité je nerezignovat,
1: Ale víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to s tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jste tam na další dobu, jestli to víte, není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měli automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roku, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme to, zvali smíchy jsme normálně, jo, tak se tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli to a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, taky jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeský dřevařský závodu, potom jako ho vyhodili, že byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam. No tak jsme tam seděli, koukali a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem na automat. Tam seděli v štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házali, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korunu tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jde mi klepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě. No, říkám, no prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, a tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka Bechera, no tak jsem jim tam dám, tak byli spokojení, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavý, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korunu slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možné.

0: hodiny. Jak ty to děláš, jo? Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsem me stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar a tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavěli jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím, vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý, a ten mistr, jo, a ještě s vedoucím říkal, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi dám se před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatíš za kořálku, já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
1: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
0: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, jo, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel básník Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel, prostě je to prostě špatně. No.
1: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
0: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě, on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A...
1: Musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. No jo, každopádně, ale to téma já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
0: No, zkuste to, no.
1: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
0: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
1: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a jenom míre klid, pohodu, dobrou noc.
0: Vítek, dobrou noc, Vítek.
1: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgastrý, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak, pro někoho pohnutě, smutně, dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1 hodinou.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky sůl? Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Porta Celi, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospodky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, která nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu, jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, Teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme.
0: Tak
1: Nepůjdeme. Na ty státní svátky nechodíme, ale to je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to 2x do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulčasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár, jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli Městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidí mi před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mhm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: teď. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představení?
2: Já jsem viděla v Dečku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jistě jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal. Od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás. Jo? To vyloučen.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec. Na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila jsi třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti. Pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? Jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolně byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak... Já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat, doufat, doufat. Buďte bez starostí, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči?
3: Ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha, aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji
4: vám. Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: Ne, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No.
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
3: Ale...
4: A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblít třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář.
4: No.
3: A podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa?
2: Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši muži. Než vám. Tak.
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... Uzurpátor!
2: Cože?
4: Co
2: jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
2: celý váš
4: povaha.
2: Rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
2: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha.
4: Tak.
2: A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
2: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Já nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
2: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
2: Ven.
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
4: Ven. Ven a nashledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachák do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek.
2: Takový.
4: Ještě se pováží nadávat.
2: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku. nabídku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
2: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je
4: tím? Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
4: Papa.
2: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví. Už jde.
4: A kde? Kde je? Kde?
2: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím. Já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
2: Ach, já chudák.
5: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
5: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
4: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
5: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
5: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
5: Já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
5: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
5: Vašeho.
4: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: povídkou Hectora Munro Sackyho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
1: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
2: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
3: Pánové si budou přát?
2: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
1: Clovisi.
2: Sladké uklidňuje.
3: Jistě, pánové. Hned, pánové.
1: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
2: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
1: Moje matka.
2: Tvoje maminka je zvláštní žena.
1: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
2: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
1: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
2: Předpokládám, že ani od zralých žen.
1: Zralé ženy mě nezajímají.
2: No to je chyba.
3: Jeden sachr, dvakrát whisky.
1: Díky.
3: Prosím, pánové.
2: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
1: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
2: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
1: Povídej.
2: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
1: Víš,
2: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
1: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
2: Jsi suchar, Berty.
1: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
2: Měl bych i poetické řešení.
1: Jsem s ním.
2: Máš rád poezii, Berty?
1: No.
2: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
1: Nemohu si vzpomenout.
2: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět?
1: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
2: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat po domě a některou z těch básní recitoval.
1: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
2: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
1: To je dobrý nápad.
2: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
4: Madam, je tu pošta.
5: Ano? A kdo pak mi píše?
4: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
5: Dejte to sem. Předám mu to sama.
4: Prosím, madam.
5: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
4: Už běžím, madam.
5: Co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda.

0: Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. To je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje, Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Aha, Berti vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
1: Prosím, madam?
0: Jakmile přijde Berti, pošlete ho hned za mnou.
1: Pan Berti právě přišel a odkládá si v hale, madam.
0: Berti?
2: Potřebuješ něco, mama?
0: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
0: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
0: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
0: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle musel dojít, Berti. Kdo je to tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
0: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
0: Berti?
2: Mama?
0: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
0: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
0: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
0: Berti!
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
0: Berti, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
0: Berti!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Bertie!
3: Voláš mě, mama?
1: Ty mizero, co jsi udělal Dagmar.
3: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíšmarja.
3: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
3: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
3: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
3: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.